0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Pojď

0: nejlepší old school, který znáš.
1: Fire!
0: Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: FreshRadio.cz
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Yeah! Tak tady seš hodně hustě vcházej. Hey!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ránko, přejeme 6.00 aktuálně na vašich hodinkách dneska. Co se počasí týče, tak stále platí oranžová výstraha vydaná před už asi 3 dny, takže počítejte s tím, že i dnes teploty velmi vysoké v Ostravě a okolí, v maximech 37 až 40 stupňů Celsia. Jasno po celý den, i v noci teploty kolem 23, 24 stupňů Celsia, mluvím o noci, jo? Teploty v noci 24 stupňů, jako v těch maximech. No a na horách, pokud se dneska chystáte na hory, pokud je někdo tak odvážný, že by přece jenom vyjel na hory, fajn, my vám v tom nebráníme, ale počítejte, že i na horách teploty dneska v maximech 35 až 37 stupňů a bude jasno. Toť asi za mě vše. Zvládněte to, prosím vás. Píte a pokrývka hlavy, ta je taky jako důležitá, hodně důležitá. Tak na to myslete a zvládněte to. Tečka. Zprávy.
1: Fresh. Zprávy. Fresh. Zprávy. Fresh zprávy. Nicméně už ale máme asi nacvičenou, protože nejenom Evropu svírá vlna veder, i na Moravě padla 40. Naše první. Hurá. Můžeme to oslavit. Silničáři makají na opravě asfaltového povrchu Rudné ulice v Ostravě. Úsek dlouhý 6 kilometrů chtějí opravit v následujících dnech. Oprava začala v sobotu, kde se do práce pustili frézy. V pondělí začala pokládka prvních asfaltových vrstev. Společně s asfaltovým povrchem budou opraveny také kanalizační vpusti a svodidla. Pokud půjde vše dobře, tak jak má, tak běžný provoz by měl být obnoven 20. srpna. Noční požár elektrokoloběžky v bytovém domě vyděsil nejenom obyvatele Hlučína. Hustý dým uvěznil v bytě rodinu s dítětem, kterou hasiči museli evakuovat po žebříku. Celkem hasiči vyvedli z domu 31 lidí. Zatím se škoda odhaduje na 400 tisíc korun. Přesná příčina požáru se vyšetřuje. Polák David Dura úspěšně absolvoval svůj nápad, kdy měl vizi, že z Ostravy dopluje bez doprovodu a jakékoliv pomoci na skládacím kajaku až k Baltu. Na řece bojoval 18 dní, pádloval 808 kilometrů.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: S komplikacemi počítejte hned takhle z rána 100% na Rudné. Ten úsek z pravé strany, to znamená, jakoby jste jeli směrem tedy na dálnici a velký kruhový objezd je uzavřen, všechno je tedy svedeno do jednoho jízdního pruhu a tvoří se menší kolony, které se ale hýbou, zdržení do 10 minut. No a pozor si, dávejte i na opravu silnice na Bohumínské ulici v centru Ostravy, ale tam nic zásadního už se neděje, to zúžení bylo o něco to zúžení je o něco kratší. Včera jsem projížděl kolem toho a je to v pohodě, takže ani tam se asi nezdržíte. Nebourá se v tuto chvíli nikde, děkujeme za to. Kdyby přece jenom nějaké informace byly, tak nám dejte vědět. 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
0: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Teda, ale ty děláš, jak kdyby si udělala návrat po 23
1: ne,
0: letech.
1: Ne, vůbec, to prostě, je to jasné, jsem pár chvil chyběla, ale jako bylo mi smutno, to jo.
0: Jo?
1: Chyběla ti kluci.
0: Matička Ostrava?
1: Jo, jo, přemýšlela jsem o tom, jak tady ráno bojujete.
0: Chyběl Honza Pernický.
1: Pečete, taky Honza Kuchař, Honza Pernický, ale Mareček, Mikaela,
0: no,
1: že?
0: No, no.
1: Alešek a tak. Co to je?
2: Praha už volá.
1: Jo, tak.
0: Ty, Moni, já jenom, aby se znám tam jako neodstěhovala.
1: Neboj.
0: No poslední dobu mi přijde, že jsi v Capital City nějak často.
1: Jako jsem tam často, ale bilet tam natrvalo, zatím nehodlám.
0: Zatím?
1: Proč?
0: Zatím říkáš, jo?
1: Proč?
0: Říkáš zatím,
1: už se zařizuješ.
0: Tak jako, kdyby náhodou to přišlo, tak já bych, ano, musel se zařídit.
1: Víš, že jo.
0: Bych se přestěhoval s tebou.
1: Dostaneš to písemně.
0: Museli Museli bychom Turdovi říct, ať nám postaví nějaké mobilní studio na přepojení a na Spořilově třeba.
1: Na Spořilově třeba. To bychom
0: tak,
1: no. Prosím tě, nebudeme děsit.
0: Tak prosím tě, jaké to bylo, co? Tady bylo 40, tady bylo sluníčko a tady bylo teplo. A co tam?
1: Ale já fakt nevím, protože jsem se, bylo teplo pocitově, bylo jako teplo.
0: Jsi jezdila metrem jenom, že? Ty nevíš.
1: Ne, my jsme šli, já jsem chodila jenom pěšky.
0: Jenom pěšky.
1: Já jsem nejela vůbec žádným dopravním prostředkem.
0: Ale nepovídej.
1: Já ti nalžu, opravdu. Chodila jsem jenom pěšky.
0: Ty jsi nesedla na žádnou tramvaj,
1: ne.
0: Nic?
1: Ne, fakt jsem chodila jenom pěšky, ale tak já jsem taky měla okruh Malá Strana, Mánes, Střelecký ostrov, Náplavka a pak IP Pavlova tam nějak kolem na hotel. Takže to se všechno dá jako úplně na pohodu dojít.
0: No dobře, ale v těch vedrech, teda jako, víš, nevím, jestli.
1: Jako, já jsem jako zvyklá, mě to nevadí, naopak mi to bylo příjemnější, než se mačkat s těma lidma v té tramvaji.
0: Dobře, no, dobře.
1: A my jsme tam šli až, nebo já jsem byla v Praze v kolik pondělí, až jakoby kolem 5 hodiny, takže to už nebylo úplně to nejšílenější a zpátky jsme se vraceli o půlnoci, to už tak jako bylo příjemně, bylo teplo.
0: Takže v pohodě. Dobře, no ale tak
1: jsme bouřce, no.
0: Ale tak jako musela si podle mě být jako muselo ti být vedro. To neříkej,
1: říkám,
0: že ne,
1: Honzi,
0: to by se jako
1: vedro bylo, ale nejsem ti schopná říct, kolik bylo, protože vím, jo, že tady padaly teplotní rekordy na Moravě.
0: Ano, ano,
1: Strážnice
0: ano.
1: Naměřila nakonec 40,9 desetin během toho odpoledního času, ale tam kolik bylo?
0: Vůbec jako
1: nevím.
0: Historicky nejvyšší teplota byla naměřena i v noci. Naměřilo se, že přes celou tu noc neklesla teplota pod 27,9. Jo. To je neskutečný. To,
1: no jako noc to byla teplá.
0: To prostě, jako to nejde. Já se umyju a já jsem hned spocený. Mě to strašně vadí. Já potřebuju dovolenou.
1: Počkej na večer. Zbytečná ztráta toho materiálu, času.
0: No ale právě já se umyju i večer, umyju se a za 15 minut jsem spocený.
1: Myslím, že tobě vadí tvé pyžmo?
0: Mě vadí můj pot. Myslím vás, my jsme to říkali už i během počasí, ale neradi bychom tuto situaci zlehčovali, protože ono, tady jde opravdu o zdraví, tak myslete na sebe, píte, pokrývka hlavy, namažte se a pokud vlastně jako nikam nemusíte, tak ani nevycházejte.
1: Jako doma je dobře, když to máte zabedněno. To, že se nemá pít alkohol, to jako asi nemusíme zdůrazňovat, že nemáte v tom vedru, v tom hicu dělat cokoliv fyzicky náročného, to asi taky jako nemusíme.
0: Víš, kolik viděla jsem včera lidí
1: zmiňovat.
0: Běhat, jakože šli prostě běhat, 37.
1: Já jsem si jako zvyklý, ale pokud nejsi zvyklý dělat nějakou fyzickou aktivitu, tak fakt v těchto vedrech není dobré začínat běhat pravidelně v běláku. Třeba si říct zrovna ode dneška.
0: Dneska
1: to posunte,
0: dneska začnu teda.
3: Bon appetit. Monika Dudová

0: Fred again. Dobré ráno, 6 hodin 21 minut, Monča se vrátila z hlavního města. Moni, dobré ráno.
1: Tam se mluví česky, víš o tom, jo? Jino i když je, už je to vlastně na zvážení.
0: To já nevím, teda, ale tak, tam... tak dobrý ráno, dobrý, Moni, dobrý.
1: Buona mattina nebo buongiorno ti řeknu a hned ti vysvětlím proč. Protože Praha je plná turistů obecně, ale tam se teď koná Pride Festival.
0: Aha.
1: A toho lidu je tam...
0: Ještě
1: mnohonásobně více, hotely zaplněné, byl problém sehnat nějaký flag.
0: Kolem drahé to
1: ulicích,
0: muselo být.
1: Jo, tam prostě jdeš krokem, tam se vracíš.
0: No, teď je to hlavní město.
1: Mimochodem, to umíte představit.
0: Jako jedna z evropských letních destinací, a teď bych kecal, ale vím, že se Praha, nevím, 2 roky zpátky umístila, myslím, na 4. místě, to je krásné.
1: Jako to jo, jenomže těch Italů, mluvila jsem právě, proto jsem zdravila italsky, protože já jsem slyšela jenom italštinu.
0: Ale...
1: Z cizích jazyků jsem fakt slyšela převážně. Nevybavuju si, že bych slyšela cokoliv jiného než italštinu.
0: No nepovídej.
1: Všude Italové.
0: No tak jo, tak to je krásné, tak mohli by i tady do Ostravy přijet. Zažít.
1: No jo, jestli si to protáhnou, i když...
0: Zažít Česko.
1: No.
0: Zažít Česko jinak. A se staví. Mimochodem, já jsem vlastně chtěl se na něco zeptat a teď už nevím, ale na co. Ty jsi říkala, že jsi cestovala po Praze jakoby výhradně svýma nohama. Jo,
1: ne, jsem chodila pěšky.
0: Takže pěšky, nepoužila si metro, tramvaj ani autobus. Zpátky a tam si jela vlakem, ale.
1: Zpátky i tam jsem jela vlakem, tam jsem jela, prosím vás, dopravcem České dráhy a přijeli jsme s hodinovým zpožděním.
0: Mm-hmm.
1: Zase na jejich obranu bylo úplně jedno ten den, možná je to jedno už obecně, který spoj si vyberete, pardon, kterého dopravce.
0: To naštvalo úplně.
1: Já tak potlačuju, no, vztek. A se mi to vytlačuje jinak.
0: Já to chápu, jo, v pohodě.
1: Protože ten den měli zpoždění všechny vlaky. Mm-hmm. 90 minut, 70 minut, jo, takže jako hodina zpoždění nebylo to nejhorší, co mě mohlo potkat.
0: Víš, proč to může být? Já jsem na to jako přišel.
1: Oni to říkali, omluvte zpoždění vlaku, důvodem jsou práce na trati.
0: No, není to úplně pravda, pozor
1: no,
0: na to, jo. Ono, když je takové teplo, a fakt jako ty teploty překračují 30 stupňů jako během na několik hodin, tak koleje mají tendenci se jakoby uvolňovat. Jo, pozor na to. A dokonce se musí opravovat, práce na trati by mohly sedět, protože se musí dokonce upravovat i natažení trakčního vedení.
1: No, dívej se, já to nerozporuju, mně je jasné, že už jsem se smířila s tím, že jezdit na čas, to je vlastně jako utopie. To se mi nestalo snad roky, takže vždycky počítám s nějakým, já 15 minut zpoždění ještě neřeším třeba.
0: Jo,
1: to je tak jako běžný provoz. Ale jako hodina to už je, to ti naruší plány. No ale zpátky my jsme vyjeli včas.
0: Aha.
1: Přijeli jsme dobře s 10-minutovým zpožděním, to je ještě akceptovatelné.
0: Uh-huh.
1: Takže celkem pohoda cesta až na to, že tam všude kolem mě seděli lidé a měli problémy s tím, že málo dostatečně funguje klimatizace.
0: Uh-huh.
1: Takže zase jako se řešil jiný problém.
0: No a ty jsi o tom myslela co? Že fungovala dostatečně? No?
1: Mně to stačilo. Mně bylo jako, mně nebylo teplo, mně bylo tak akorát. Jo, chápala jsem, že někdo to snese chladnější, ok, může být, ale co, jeden vagón, tolik sedadel,
0: no právě.
1: Jedna klimatizace,
0: to je jako chutí,
1: to se těžko. A chudák průvodčí už byl s nervama pryč, on prostě ani nedokázal jinak přemluvit tu klimatizaci, jako nešlo.
0: Vějířky by měly rozdávat
1: no,
0: všem.
1: To by možná
0: mimochodem, k tomu tématu se dostaneme po reklamě, jenom dejte vědět, kolik je za vás ideální teplota oproti venku v místnosti nebo v objektu, kde je klimatizace. Jo,
1: jakkolik nastavujete klimatizaci, jasně.
0: Neřešte jako, jak je to správně, ale řešte nebo napište spíš, jak si myslíte, že to je ideální
1: jak
0: podle vás.
1: Potřebujete.
0: Dejte vědět. 777-337-1036.
2: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
7: Hoš! Ježiši, velké řeště s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: No, super.
12: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: prosím vás, spadají v kanclu třeba jedna klimatizace ve vlaku, jedna centrální klimatizace a mrtě lidí a dohodnout se na tom, jak ti to vyhovuje, je někdy těžké. Tak jsme se zeptali vás, nakolik vy potřebujete mít klimatizaci, abyste byli spoko.
1: Tak říkej, jak
0: je
1: to vypadá.
0: Je tady názor třeba dívej, oni ví, jako obecně tady píšou frešáci, že ví, že by bylo ideální mít tak max o 5 stupňů méně než je venku, že je to takové nějaké univerzální pravidlo, či kde si, co si většina to tady takhle píše. Ale třeba Jakub jede na 21, Jakub potřebuje prostě 21 stupňů, aby byl v komfortní situaci.
1: Takhle, já si myslím, že ono, to, co klimatizace ukazuje, tak zdaleka není reálně to, kolik by v té místnosti mělo být, podle mě, nebo kolik jako v té
0: kolik
1: místnosti
0: tam je.
1: My tady máme, teď koukám na tu naši, a my máme 21 taky a podle mě tu teda 21 stupňů není.
0: No.

0: No, víš co, a to je přesně ten problém, jo, protože, a teď pojďme, nedívejme se na sebe a řekněme upřímně, jak to cítíme, protože, pro mě pocitově je tady, jako už cítím chladno, už normálně cítím,
1: jo, to
0: jako,
1: je zima už.
0: Není mi zima, to bych neřekla, ale cítím, aha, že je tady chladno.
1: Aha, dobře,
0: ty to máš jak?
1: No, já cítím, že je mi sakra vedro.
0: No, vidíš, a to je přesně ono.
1: No jo, jenže já mám pod sebou, jasně, ještě jednu jako pokrývku, že to my jako víme. To...
0: Jakou pokrývku? Pod se...
1: Ondra malý mi říká chlupy, takže... Jo, místo takhle, chlape. Takže jako jo. I tohle samozřejmě mě jako nepřispívá.
0: Ale já mám
1: jo.
0: Taky chlupy.
1: Ukaž.
0: Jako ne takové jako tvoje.
1: No právě.
0: Že? Ale...
1: Právě, to si myslím, že je v pohodě. No, já jsem si tedy s dovolením našel, jak to tedy má být jako opravdu správně. Co tedy doktoři doporučují, jo? Když je venku 33, tak v místnosti, kde je klimatizace nebo ve voze, by mělo být maximálně, nebo jako minimálně teda, 26 stupňů, jo? Znamená to tedy, že ten rozdíl by neměl být větší než 7 stupňů Celsia.
0: OK.
1: Jo? To znamená, že když já jsem včera jel v autě a měl jsem tam vychlazeno na nějakých 22, 23 stupňů, jo? A venku bylo 37, tak je to hodně špatně. A potom se nesmíme divit, že jsme třeba nemocní. Pozor na to.
0: No však jasně, jo? Ale venku je teď 24 v centru Ostravy a my máme na klimatizaci 21.
1: No tak
0: jo?
1: Je to předpisové. Ale... To je normálně, to je písankové.
0: Jedeme dál. Petr potřebuje 20.
1: 20?
0: Aha, 20 stupňů.
1: Že když venku bylo včera 37, tak bych se říct, že měl skoro 20 stupňů
0: on
1: rozdíl.
0: On prostě 20, jo?
1: Petře.
0: 19 tady. Já potřebuji 19. Zdeněk kope za 19 stupňů.
1: Dobře,
0: okej. Okay. Co tady ještě máme?
1: Tak vy jste moment.
0: Rostia.
1: Vy jste teda jako větší blázni než já potom.
0: Rostia přes noc 22 nastavené na klimatizaci a ukazuje mi na ovladače, kolik mám v místnosti, což ukazuje furt 23 se smajlíkem. No jasně, to je ta technika. Tak
1: no,
0: jako představu
1: ale
0: máme.
1: Pak jsou tady lidi, co o klimatizaci nemají a otevírají okno jenom, jo. Takže
0: no,
1: já jsem taky ještě neandrtálec, buď v pědu. Jo, takže,
0: ale mi to,
1: takže no, tak mě ne, já jsem se probudil spocený úplně, víš co, a jako počítat s tím, že ráno nestíháš už tak a ještě do toho si musíš hodit tu sprchu, no, je to jako těžké, je to hodně těžké, no, neříkám nic.
0: Hele, zjišťuju, že dneska jsi to taky nestih, viď?
1: Je to cítit? Je to cítit všude?
0: Není, ne, je to v pohodě.
1: No, dneska jsem to nestihl, ale jo.

0: McRae, tohle je trendy věc, hlavně z TikToku. Dobré ráno, přejeme 6 hodin 42 minut.
1: Dobré ranko, já bych si klidně dala, kdybyste dovolili, klidně tam pošlete něco starého, jako vyberte si, protože jak jsem šla v Praze,
0: no.
1: Tak se na jednom ze Střeleckého ostrova ozývala kapela dívčí Spice Girls. Jo. A já jsem si říkala, tam totiž byl ten festival, probíhal, víš, Pride, a já jsem si říkala, tak jako proč ne, jako asi zvládnou zaplatit jako Spice Girls, jo.
0: No.
1: A ta kamarádka mi říká, Timon, já si to úplně jako nemyslím. Říkám, ale tak jako možné to je. No, ale když potom hned začala zpívat Kylie Minogue a další celebrity, tak jsem si...
0: Teda,
1: říkala,
0: že by tady byli všichni.
1: Ale je vidět, kolik lidí na to zreagovalo, protože ty staré pecky jsou prostě staré pecky. Jako.
0: Tak klidně, klidně, je to možné. Je tady možnost, že si prostě teďkom budete přát podle sebe, protože jukeboxy jsou tady.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Tak dejte vědět, je to více než jednoduché, hlasovky sbíráme a posílejte je prosím na náš WhatsApp. Ještě jednou pro jistotu připomenu 77 337 136.

0: Shoebox Fresh Radio. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Right about now, the funk's

0: jitro. 6 hodin 52 minut a taky Juboxy.
1: Jubox Fresh Radio.
2: Čekáš, jak budu reagovat? Aha,
0: já
2: sorry.
0: Čekám, já čekám, jako, co, myslela, co, že... jako co řekneš, nebo jestli chceš něco říct třeba.
2: Nemyslím si, že je to potřeba, my jsme právě čekala, že pustíš hnedka očekávanou hlasovinu.
0: Takže jdeme rovnou, dobrý, tak jdeme na to, není o čem, jasně, pojďme.
3: Ahoj, dobré ránko, zahrajte prosím nějakou pořádnou dramíkovou petelici a bylo by to pro všechny, co dneska slaví narozeniny. Takže třeba i pro mě. Ahoj, díky moc, mějte se, čau.
0: A to se hodí, výborně, pojďme, je to David, jo.
4: David má narozeniny
0: a my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Jej!
1: Jubox, Fresh Radio.
2: Ovšem, člověk jako spojit slovo dramík a petelice.
0: To chce
2: se
0: jako,
2: mi, to se mi líbilo.
0: Pozor, to chce opravdu nějakou bombu, jo? A já si myslím, že jakoby zvládl jsem vybrat jako bombu. Myslím si, že jo. Hele, Laudy a taky Sean Paul, Darlin, právě teď pro tebe, Dave. Všechno nejlepší.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dobré ráno, je 7 hodin a připraveny pro vás máme také další zprávy. Ještě předtím ale informace o tom, jak dneska bude. Ostrava a okolí, počítejte maximální denní teploty v rozmezí 37 až 40 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den, no a teploty v noci klesnou na nějakých 23 až 24 stupňů. Pokud se dneska chystáte na hory, to tedy znamená třeba jeskyníky nebo beskydy.
3: Beskydníky, jeseníky.
2: Beskydníky a jeskydníky, tak počítejte, že i tam bude teploty v maximech na 35 stupních. Doporučujeme pro jistotu tento výlet zvážit.
3: Jo, jsem ráda, že na tebe to teplo nemá vliv.
2: Ne, jo.
3: To, ty to políkáš jako sklenici
2: já
3: vody.
2: Já na jeskydníky dneska vůbec nejel, teda.
0: Fresh zprávy.
2: Do jeskyně možná.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Víš co, a já do hor zase jo, protože jako hory, lesy, to je přirozená klimatizace. Tam je dobře, když, jak si řek, dneska bude jako vedro. Hora. Každopádně pojďme na zprávy z Ostravy primárně v tuhle chvíli. Stavba multifunkčního domu v Muglinově běží. Stavebníci už dokončují věže, no a brzy nebude potřeba jeřáb, kolem kterého dům vzniká. Nejvyšší věž bude mít přes 20 metrů. Kvůli počátečnímu zdržení při zakládání stavby se stavba zdržela asi o 4 měsíce, takže dokončení je plánováno na duben 2027. Pašeráci vzácných papoušků jsou dopadeni. Brutální zacházení, padělané doklady, obchody za miliony. Celníci zasahovali a právě i v Moravskoslezském kraji. Desítky vzácných papoušků našly bezpečné útočiště i v zoologické zahradě Ostrava. Polák David Dura měl nápad, že z Ostravy dopluje bez doprovodu a jakékoliv pomoci. Na skládacím kajaku až k Baltu. Na řece bojoval 18 dní, pádloval 808 kilometrů.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: V tuto chvíli nehlásíte žádný problém, co se metropole týče, v Ostravě je klid, ale pozor si dávejte na silnici 11 na trase Český Těšín Opava u Nových Sedlic se srazily 3 osobní auta, zdržení až do 2 hodin, tedy doporučujeme celou tu trasu po 11 obět spíše přes Kravaře, bude to možná rychlejší a počítejte s tím, že není to úplně dobrý nápad v tuto chvíli, jo?
3: Jinak připomínáme, že už se jezdí oklikou, respektive trasou, kdy třeba v tramvají číslo 2 zabočíte na Mírovém náměstí směr Mariánské náměstí, takže se to možná někomu může jevit jako další postup, jak se dostat do centra. Jsou trošku poupraveny i jízdní řády, tak ať vás to nepřekvapí.
2: Pozor na jedničku, náhradní autobusová doprava nejezdí jako před tou minulou výlukou ze zastávky náměstí Republiky, ale začíná už na Karolině. Na to prosím myslete, tohle je velké doporučení pro ty, kteří pojedou směrem po Místecké na Dubinu a Hrabůvku. To vše, pokračujeme dále. Dobré ráno přejeme.
0: Doprava?
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
0: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit!

0: tedy 7 hodin 15 minut. Dobré ráno přejeme. Mimochodem, Katy Perry je jedna z žen, která si může na světě říct, že ano, byla jsem ve vesmíru. Je to tak půl roku zpátky, co se vyfotila v tom krásném kvádru upnutém na těle. Ale taky toto sklidilo hodně neúplně dobrých recenzí, jo, protože spousta lidí říkalo, no tak to je fajn, letěla do vesmíru, byla tam, ale tu uhlíkovou stopu, kterou za sebou zanechala, už ji neposlouchám. Já a fakt, že takové lidi znám, fakt, že jo.
1: Jako já vím, že to proběhlo, člověče, jako ty jsi říkal takhle. Jo. Ale já si to rychle najdu, protože o tom skoro nic nevím. Já jenom vím, že byla ve vesmíru. Je to teda déle, Honzi. A tady píšou, že už to bylo v roce 2025, takže před více než rokem to bylo.
0: Aha.
1: A posádka, a to si právě to je jediné, co já si třeba pamatuju, to je jediná informace, kterou já vím z hlavy, že to byla posádka složená výhradně z žen.
0: No, jde.
1: Jo, jo, a ty jsi slyšel o tom, co? Jako o tom?
0: No, já jsem slyšel jako názory jiných lidí, kteří třeba poslouchali, že se jí úplně tento tah jako nelíbil a že vlastně to nemělo jako žádnou přidanou hodnotu, jenom to způsobilo vlastně jako další uhlíkovou stopu, blá, blá, blá, blá, blá.
1: Jo, no, takže jako že svítala,
0: mě to je tak nějak jako jedno, jo, ale...
1: od fanoušků...
0: Spíš
1: Ceres,
0: bídu,
1: jo?
0: No. Jakože okay. spíš se to jako lidem podle mě nelíbilo. Ale co se jako lidem líbilo, byl ten kostýmek, který na sobě měla.
1: Lidem to... nebo tobě?
0: Tak já se považuji za lid. Já si myslím, že jako můžu mít hlas lidu.
1: Já si myslím, že kecáš, jo?
0: Já si myslím, že můžu mít hlas lidu. Ty si myslíš, že ne?
1: Jak moc?
0: Myslím si, že jo?
1: Se lidem líbil kostým Katy Perry.
0: A tobě se nelíbil?
1: Který si vzala na let do vesmíru.
0: Počkej, no, a tobě se nelíbil její kostýmek upnutý na těle?
1: Aha. Jo, reakce na skvostné designové modré kombinézy,
0: ano,
1: které měla
0: modrá.
1: Katy Perry a její ženská posádka na sobě při dubnovém letu.
0: Aha.
1: A lodi, jo, to bylo to Blue
0: ano,
1: Origin,
0: ano,
1: jo,
0: jasně, aha.
1: Byly velmi smíšené až rozporuplné. Takže jako žádné, jako to, no, Jozíku, takže...
0: Tak já jsem ta jedna půlka se... jenom.
1: A to je prostě práce v rádiu, jo? A mě říkáme ověřené informace.

0: Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Tím z Hypa taky skvěšná, jo. 7.22, vítejte u velice zvláštního a dneska speciálního ranního vysílání.
2: Vypovídala se už nebo?
1: Máš problém, Maldre?
2: Ne. Já jenom, že máme tady téma, které nebude možná úplně příjemné. A naopak potřebujeme, včetně policie České republiky, vaši součinnost, dámy a pánové. Milí posluchači Fresh Rádia. V pondělí večer byl v temném dole v Krkonoších nalezen neznámý muž, který nekomunikuje a odmítl se prokázat. Nemá u sebe doklady, jenom zvláštně kouká a nic nemluví. Policie tak žádá, abyste se ozvali na linku 158, pokud tohoto muže znáte.
1: Muž je středně štíhlé postavy s vypracovanými bicáky. Jeho oči připomínají barvu poměnek.
2: Obočí je na styl Brežněva.
1: Ne, počkej, jako teď už kecáme. Já opravdu
2: ne, s tím obočím nekecáme. Ne. A tohle je on. Jako nesníme se, třeba aha, to je něčí
1: ne,
2: táta.
1: Ne,
2: jo,
1: ne, jako pak konec. Konec srandy jsem chtěla říct. A my toho muže co? My ho chceme rozmluvit nebo chceme dát někoho, kdo ví, kdo to je?
2: Kdybychom ho chtěli rozmluvit, tak ho pošleme jako k tobě a podle mě mluví hned.
1: A
2: jako,
1: tak jsou tady frekvence, které bychom potřebovali zaplnit. Jo, takže třeba které, jako se mohou přidat, tak občas někdo nemůže.
2: A víš, jak by vypadal takový vstup od tohoto pána?
1: To by byla 3minutová seance a relax na ticho. To by vlastně jel jenom podkres, ale možná by to byl dobrý rádiový trend.
2: Ne, prosím vás, teď jako vážně, podívejte se na webové stránky Policie České republiky, ostatně je to na jiných serverech, podívejte se, jestli náhodou tohoto muže neznáte, byl nalezen v Krkonoších, nemá u sebe doklady, nechce se prokázat a nekomunikuje.
1: Takže počkej, on je zmatený, není, on se nechce prokázat,
2: těžko
1: není to tím,
2: říct,
1: že
2: jako
1: není schopen
2: problém.
1: Se prokázat.
2: Těžko, záchranář si ho všiml už o víkendu na autobusové zastávce, muž skončil v nemocnici. Lékaři vyloučili alkohol i drogy. Policie nyní žádá veřejnost o pomoc při zjištění jeho totožnosti. Aha. Může jít o cizince. Jo?
1: No, a nemluví ještě k tomu česky, nikdo neví.
2: To nevíme,
1: co
2: jak mluví.
1: Chce, že
2: třeba
1: jo?
2: Mluví esperantem.
1: Třeba. Nebo jo. Mu možná jednoduše preplo z toho tepla. Třeba.
2: A nebo potřebuje se schladit možná jenom. Tak zavřete ho do sklepa a otevřete ho za týden. Třeba bude v pohodě.
1: No záleží na tom, jaký ten sklípek bude. Na Moravě, nevím.
3: Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Na tu svou zvolil pro letošek Sicílii a Itálii.
1: Ať už je
0: 17. v dohledu, to prostě přežiješ. Víš, jako. Už jsme se učili, už jsme si říkali, co máš dělat, abys vydržel, že?
1: No, já už si to nepamatuju moc, jak to bylo, prosím tě.
0: Tak já ti to připomenu.
1: Tak jestli můžeš.
0: To, možná, že to tam někde dokonce máme jako v archivu. Tak,
1: pohodě, já bych si to jako naživo chtěl teď jo, ještě, víš, já teď sobě pocituju tlak.
0: Takže máš si říkat, že tvůj současný stav je současný stav.
1: Můj současný stav je současný stav.
0: Pracuješ na 5%, protože zbytek tvého módu už funguje na režim dovolená.
1: Jo, takže pracuju na 5% svého módu, protože mód s mým procentem je dovolená.
0: No, je to lepší možná reakce, než jsi měl minule. Když jsem ti tohle říkala minule, tak se strašně podivovala. Jsi říkala, že na 5% nepracuješ nikdy.
1: Jakože navíc teď, samozřejmě.
0: No úplně, já si myslím, že já bych to asi našla, tak jsi to nevyslala. Tak to nevyznělo.
1: Dobře, ne. Hele, dovolená se blíží, mi, podle mě nejsem jediný, který má před dovolenou, jasně, víme, jak se připravit, těšíme se, jo?
0: A přesně, nemáš propadávat panice, prostě se dočkáš. Každopádně někteří už se dočkali hromada mrtě Čechů, i přestože letošní destinací top 1 je spíše Turecko, tak spoustu lidí od nás, z okolí, kamarádů, přátel, vyrazilo směr Chorvatsko a teď jako...
1: Mrtě?
0: OK, tak necháme Chorvatsko chorvatském potom, jo? Chorvatsko za pár minut.
1: Se mi to líbí. Mrtě lidí,
0: jo? Jestli to vůbec existuje, tohle spojení. Já to znám teda z dětství. Ano, slovo mrtě ve slangovém vyjádření znamená velké množství nebo hodně.
1: No,
0: spojení mrtě lidí tedy jednoduše znamená, že je někdo moc lidí nebo obrovský dáv, co se na to nepochopil.
1: Ne, já počkej, já jako mrtě, slovo mrtě znám, jo, ale jenom prostě...
0: V jiném významu možná,
1: mě to, ne? No ne, to ne.
0: A to tam trošku
1: mrtě,
0: ještě...
1: Mrtě, to zase ne, to je jako... Ne. Ale jakože je to hezké, jako, slyšet to od tebe, jako... Mrtě lidí, ty jste ještě ten důraz za to dala, jako...
0: A tak,
1: vím, že jsme chtěli probírat úplně něco jináčího, ale mně se to prostě, jako... Jak je ta čeština krásná, opravdu, jako...
0: Je, ale...
1: A kde bude ještě dneska třeba mrtě lidí?
0: Víš co, tak já budu říkat hafo, mraky...
1: Jo, ne, v klidu.
0: Tak zní to líp, než když řeknou, že do Chorvatska odjelo značně velké množství našich spoluobčanů.
1: Jo, asi jo, jen jako mě to prostě překvapilo z tvých úst, víš, že ty jsi totiž jako... Ty jsi ta zaslušňáka tady.
0: Úst, jo.
1: No, ty jsi tady ta zaslušného člověka.
0: No, tak z mých úst to ti taky trošku jelo, ne? Teďka mimo tvojí kompetenci.
1: A co jsem řekl?
0: Z tvých úst.
1: Z tvých úst? Takže mi to překvapilo, no.
0: No tak je taky, že víš, co jsou to ústa.
1: Ty mrtě slova z tvé huby mě překvapily.
0: Ještě si i správně věděl, že se tam má dávat z koho
1: tam se dává z?
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: To je vyčerpání. Já potřebuju dovolenou. Asi tak.

0: 9. srpna. Posloucháte Ranní Bon Appetit.
1: Já se směju, Honza, protože kam já přijdu, tam něco spadne,
0: tam
1: nebo spadnu já, tam pohroma. Takže možná spíš já potřebuji dovolenou. Každopádně prosím tě, že ještě vyreaguje.
0: Máš toho mrtě asi podle mě.
1: Že mrtě jsem jako mohla pochytit v Praze, když jsem se vrátila z Prahy.
0: Vždyť jsi tam byla 17 toho, hodin, jako, tak já nechápu.
1: 17 krásných hodin.
0: No, právě.
1: A z toho jsem jenom 4 spala.
0: No, právě.
1: Toho mohla pochytit.
0: Pochytit, pochytat si mohla spoustu jiných věcí, ale pražský přízvuk za tak krátkou dobu, podle mě ne.
1: Ale nehmy, dej mi pokoj.
0: Jo. Tak jo, hele, mrtě to letí dneska, je 7.40, pojďme si připomenout, víš, že za chvilku bude kvejs naopak, jo, takže pokud
1: ne,
0: byste, chtěli si dát kvejs naopak s námi a zajít si naopak a zajít si třeba na dobrou rejži s nějakým masem, jo, nebo něco jako dobrýho,
1: zastav
0: do golfparku Lhotka můžete.
1: Jo, já jsem si říkala, kam je zveš na rejži.
0: Na rejži do golfparku, ne, přece.
1: Jo,
0: jako.
1: Tam můžete si i zahrát, tam je to jako propojení zážitku s dobrou gastronomií, takže záleží na tom, na co zrovna budete mít chuť.
0: Ano, za chviličku zazní signál, vy volejte do studia, když se dovoláte, dostanete 10 otázek, na které musíte odpovědět špatně. No a když to stihnete do jedné minuty, jste v pátečním finále. Jednoduché. Něco bys ještě ráda dodala?
1: Ne.
0: Ne, dobře. Tak držíme palce.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
4: Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Volej do studia 77 337 136.
1: Prosím vás, hrajeme o postup do pátečního velkého finále a potažíme o voucher za dvojku do Golf Park Vodka. Na telefonu už očividně někdo je.
2: Haló, haló.
1: Haló, haló, kdo pak tam?
2: Tady Michael, ahoj.
1: Ahoj, Michael, čau.
3: Michael, čau, ahoj, odkud voláš?
2: Z Ostravy.
3: Z hor?
1: Ne,
2: tady z centra.
3: Z centra, no, z Mariánských hor. Ne. Takže z centra voláš, výborně. A jsi v práci nebo co děláš, prosím tě, zrovna?
2: No, ano, ano, jsem v práci.
3: Aha, dobře. A ty jako v práci můžeš telefonovat? To je v pohodě?
2: No, ano, ano, samozřejmě, že jo.
3: Jo?
1: Co děláš ty asi v tuhle chvíli, ty? No, jeli
3: ale,
1: to.
3: Ale já jsem za to placen.
1: Jo.
3: Vlastně to myslím aspoň.
1: Dobře, teda. Takže můžeme odteď po tobě požadovat výkon, jo, říkáš?
3: Tak ale já mám vždycky výkon, já jsem 4hvězdičkový.
1: Nebudeme Michaela zdržovat. Michaele, jsi připravený, 10 otázek, odpovídej špatně a ano. Pokud to vyjde, tak se probuješ do pátku, jo?
2: Dobře.
1: Good.
3: Tak pokud jsi připraven, řekni, jsem připraven.
2: Jsem připraven, můžeme začít.
3: Dobrý, jdeme na to.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
3: Milý Michaele, řekni, jaké i napíšeš ve slově paprika.
2: Ani jedno.
1: Hele, Michaele, v jaké metropoli jsem byla včera? Brno nebo Praha?
2: Tajsku.
1: Dobře, no.
3: Tak tady má někdo svůj názor. Komu říkáme, že je jako hlásná trouba?
2: Opravář vodovodu.
1: Manželskou postel budeš hledat v kuchyni nebo v ložnici?
2: V kuchyni.
1: Dobře.
3: Výborně, má dnes svátek Kristián.
2: Ne.
1: No to je... To je správně. Co je více? 1 plus 8 anebo 10 minus 3?
2: Myslím, že ani jedno.
1: Dej se na něho, jo?
3: Ty, no. Ale tohle...
1: Dělej, prostě dorazíme ho.
3: Co je to polibek?
2: To je vyznání lásky ke psu.
1: No a tak ty jsi nikdy nelíbil psa?
3: Já líbám furt psa.
1: Tak rychle, změň to.
2: Požádujeme se.
1: Jakému měsíci říkáme májový?
3: A došel čas. To
2: ještě jednou, já jsem neslyšel, prosím.
1: Jakému měsíci říkáme májový?
2: Prosinec.
3: No ještě máš dvě otázky a dávno došel čas,
1: no,
3: ale...
1: No, Michaele, jako člověče, já nevím, no, a ty jsi takový filuta...
3: Vymýšlíš blbosti a pak dívej, jak na to doplatíš,
1: jo, ale
3: jako...
1: Ale zkus to ještě zítra, prostě, nemáme čas, dvě otázky zůstaly.
3: Jo, jako to ne, na to nemáš mrtě času, prostě.
1: Tak, Michaele, vás moc těšilo, ale ne. No.
2: Dobře, super, tak, nevadí.
3: Ale tak, víš co, divi, jako řeknu ti to takhle, jo, jako tvoje energie je dobrá.
1: Jo,
3: jako je dobrá, protože probral si nás, podle mě si probral i spoustu posluchačů, je dobrá, jako si dobrý.
2: Super, tak jo.
3: Jo?
2: Tak jo. Tak si hezký den.
3: Tak tobě taky. Michaele, čau.
2: Ahoj, čau, čau.
1: Čau.
3: No, tak vidíš, jako nemůžeš to prostě obkecávat všechno dlouho, to nejde takhle.
1: To říkáš ty?
3: No, tak já to říkám obecně jako všem. Jako. Čím víc kecáš, tím horší to prostě je. Jo?
1: A teď čekáme na cel, pane Bernický.
3: No, až mi to odsouhlasíš. Nic, pokračujeme dále, do 8 hodiny stihneme mrtě muziky, ještě dobré ráno. Tohle je Jonas Blue.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fat Harmony, 8 hodin, dobré ráno, přejeme všem, kteří poslouchají Fresh Radio a ranní Borové. Co se děje? Co se děje?
1: Takže nic se neděje. Máme radost, je krásný, no, teplo, léto, pravé léto.
0: Máš radost, ty ses tady dvakrát rozbila dneska málem, tak řekni mi, z čeho ty máš radost, prosím tě. Tak z mého překlepu?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Já nemám žádný překlep, ale co jsem řekl špatně?
1: Dobrý, můžu?
0: Fifth Harmony, ne?
1: Můžu, jo.
0: Jsi vždycky, ty můžeš
1: jako
0: vždycky.
1: Nedám mi prostor. Já se usmívám nad tím jenom, jak nám to oběma dneska tak jako hezky jde a zároveň nejde, ale máme se hezky. Teda mě,
0: a máme
1: mě
0: se
1: je
0: rádi.
1: Dobře.
0: A máme
1: mě,
0: se rádi.
1: Ano, mě je dobře, prosím.
0: A mě je taky dobře. Teď mi teda trošku teplo, jako jo, ale jinak mi je dobře.
1: Ach jo.
0: Co pak? Co se děje?
1: Muž a ženy, no.
0: Co se děje?
1: Jsou dva odlišné živočišné druhy.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Už teď na teploměru 27 stupňů Celsia a v Ostravě ve Frýdku Místku dokonce o stupeň víc. Děkujeme. Pozor si dávejte během dne, protože ty maximální teploty v Ostravě a okolí vyšplhají k 37 až ke 40 stupňům Celsia. Český hydrometeorologický ústav vydal tedy oranžovou výstrahu před vysokými teplotami. Ta bude platit až do čtvrteční půlnoci. Počítejte prosím s tím. Na horách dneska v maximech 35 stupňů.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Navážu ještě rychle, nejenom Evropu svírá vlna veder. Připomeňme, že i na Moravě padla 40 rekordní. Silničáři makejí na opravě asfaltového povrchu Rudné ulice v Ostravě. Úsek dlouhý 6 kilometrů chtějí opravit v následujících dnech. Oprava začala v sobotu, kdy se do práce pustili frézy. V pondělí začala pokládka prvních asfaltových vrstev. Společně s asfaltovým povrchem budou opraveny taky kanalizační vpusty a svodidla. Pokud půjde vše dobře, běžný provoz by měl být obnovený 20. srpna. Noční požár elektrokoloběžky v bytovém domě vyděsil nejenom obyvatele Hlučína. Hustý dým uvěznil v bytě rodinu s dítětem, kterou hasiči museli evakuovat po žebříku. Celkem hasiči vyvedli z domu 31 lidí. Zatím se škoda odhaduje na 400 tisíc korun. Přesná příčina požáru se vyšetřuje. Polák David Dura měl nápad, že z Ostravy dopluje bez doprovodu a jakékoliv pomoci na skladacím kajaku až k Baltu. Na řece bojoval 18 dní, pádloval 808 kilometrů.
0: No a doplul teda?
1: Tak.
0: Toto já jsem jako nepochopil od rána pořád. No, tak doplul nebo ne?
1: Co myslíš?
0: Tak já doufám, že jo.
1: No úspěšně.
0: A kde vyplul?
1: No. Honzi.
0: Tak u Odry, tak a kde?
1: Z Ostravy doplul bez doprovodu a jakékoliv pomoci na skládací kajaku až k Baltu.
0: Takže jo, takže
1: já to říkám jenom o česti, to je fakt. Máme čas,
0: takže
1: třeba ve zprávách 9 to dojde.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy.
0: Já jsem nevěděl, že z Ostravy, no.
1: No.
0: To nevadí.
3: Doprava.
1: Ostravské rádio, ale budeme mluvit třeba o Praze příště, jestli
0: tak
1: chceš.
0: Ne, ale tak já myslel, že jako vyplul z Baltu přes nějakou ale deltu a doletěl.
1: Gamu, Alfu. No. Víš, co znamená myslet?
0: No, vím.
1: No, tak
0: pojďme na cesty, jo. Koukáme na to, aktuálně tady v metropoli v Ostravě žádná komplikace dopravní není. Dávejte si pozor, stále se vyšetřuje dopravní nehoda u Nových Sedlic na Opavsku, tedy na trase právě po 11 z Českého Těšína do Opavy. Tam se střetly tři osobní auta. Jsou to jako ťukance jenom, ale zdržení je tam až do 2 hodin, takže policie to vyšetřuje dost pravděpodobně přes celou šíři vozovky, tak pokud to jde, oběďte to. Pozor si dávejte také v Jestebníku, kde se srazily 2 osobní auta nedaleko místní jednoty, a opatrní buďte taky na exitu 63 na dálnici D48. Tam se srazilo nákladní auto s osobním. Tak opatrně, a další informace nám klidně můžete hlásit na telefonní a WhatsAppové číslo 773 37 136.
2: Doprava?
3: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: Bon appétit.

0: Takže co teda pro mě máš?
1: Ale prosím tě, někteří si to pamatujete, takže jo, sliby se mají plnit, jsem říkala, že Honzíkovi z Prahy něco dovezu.
2: Z Prahy.
1: A přemýšlela jsem dlouho, jestli tě koupím tu kachničku, takovou tu nákladnou gumovou
0: do vany. O které kachničce myslíš?
1: To jsou takové kachničky.
0: Já do vany teď moc nechodím.
1: Dobře. Ale jinak se myješ, ne, občas?
0: Jsem tam. Víš, jako cítím, že už je třeba.
1: Jasně. Tak jsem nakonec narazila na takovou jako věc a říkala jsem si, jo, to by bylo moc fajn, to by Honzíka potěšilo.
0: Aha. Ty máš... Ale víš co, počkej, ještě než mi to ukážeš, já teda jako musím říct, že mě vlastně strašně těší a zahřívá to, že i když si takovou dálku ode mě, 100 kilometrů...
1: Poslouchej, uklidni.
0: Na 100 kilometrů daleko, takže vlastně necítíš mě.
1: Ani jako 3 hodiny 15 minut jízdy plus hodinu zpoždění.
0: Tu telepatii nemáme mezi sebou, protože jsi prostě daleko. Tak mě vlastně jako moc těší, že i tak si na mě vzpomeneš. Já teda vyzkouším to samé na Sicílii, jestli i já si vzpomenu
1: na tebe.
0: Že
1: mi taky něco dovezeš, jo?
0: No určitě ano, ale na druhou stranu si říkám, že na tebe si vzpomenu na každém rohu, protože v Itálii se jako dost pije, ne?
1: Jakože... Poslouchej, jako ty mě máš spojeného nebo spojenou s alkoholem?
0: Ne, tak... Prosím tebe.
1: Tak dobře, ok, uznávám, že třeba když půjdeš kolem proseka, tak chápu, že by si vzpomněl.
0: No, tak jsem to myslel.
1: No, dobře, uvidíš červené víno, jak se taky řekneš, no tak.
0: Já, Monča.
1: Dobře, pak a to mě více děsí, půjdeš kolem pici, taky si vzpomeneš, zmrzliny, sorbetu, taky si vzpomeneš.
0: Já si myslím, že já tam budu vlastně s tebou, jako na té Sicílii, podle mě.
1: Paget, taky si vzpomeneš.
0: Tak pojďme k tomu, no. Takže co pro mě máte pěkného, paní Dudová? Můžete, prosím?
1: Honzi, takhle, jo. Mě někdy opravdu směrem k tobě nedostačují slova. Jo, opravdu někdy
0: já nevím, jestli je dobře nebo špatně. Vlastně.
1: Nemám ten správný budget. A tak jsem ti koupila tady takovéhle speciální nálepečky s nápisy jako velmi dobře, jsem božský, dal jsi to, excelentně, dobrá práce.
0: Není to spíš pro rádio a neposlal tě s tím někam?
1: Ne, poslouchy. Ne. Tohle jsou nálepky pro tebe, které ty ode mě budeš postupně dostávat za každý den, kdy přijdeš do práce včas. Takže jestli si mohu
0: to
1: dovolit...
0: To je hodně toho teda, ale.
1: Jestli si mohu dovolit, ano, byla jsem věřící, takhle bych to řekla.
0: Co věříš, Honzu?
1: Takže jestli si mohu dovolit ti předat první, tak... Ti tady předávám happy day, jo?
0: A dneska já jsem ale teda jako přišel tak, bych řekl. To jako
1: no,
0: nebyl
1: jenže
0: úplně...
1: zase si mě viděl asi šťastný, takže jo, dneska
0: takže
1: dostaneš
0: dneska
1: happy day,
0: ano.
1: Ale jsem si vědoma, že na awesome, případně jako good job, to jako ještě není.
0: To musím
1: makat
0: teda. Tak dej mi happy day, já si nalepím rovnou tady na ten mikrofon svůj, jestli teda
1: dobře.
0: Jako... A já teda budu sbírat, no, já budu sbírat mety, jakoby vlastně, jo. No ale good job, teda to jako musím máknout. Do good job mám daleko, podle mě ještě.
1: Jasně. No, tak já ji jako vypreparuju, není to úplně jednoduché.
0: Tak já ti taky dovezu samolepky.
1: Ne, ty mi dones to.
0: To víno, jo.
1: To je ještě lepší. Jsem chtěla říct, že mi stačí na ledničku magnetka.
0: Happy day, tak happy výborně. Day.
1: Jo?
0: Lepím, jo?
1: Lep.
0: Jo, takže
1: tak, a jenom doufám, že nezůstane sama.
0: A jo, podrží to, dobrý.
1: Tak
0: já taky doufám, Moni, děkuju, udělala jsi mi velkou radost.
1: To já vím.
0: A já ti teda taky něco dovezu z té Sicílie, jo? To se neboj. Jo. Suší nebo sladší?
1: Suši s červeným.

0: Tiesto. My jsme tady včera s Honzou Kuchařem měli pěkné téma. Bavili jsme se o těch našich jménech. Říkali jsme si, právě navazovali jsme i na Monika Duda. Jak by to jako znělo? Jo. To jsme řešili spolu? Já už ani nevím.
1: Jo, to jsme se řešili spolu.
0: Já si myslím, že ne, protože to je včerejší téma.
1: Bavili jsme se i spolu předtím.
0: Jo? Tak my jsme navázali na to samé i s Honzou Kuchařem, protože včera tady byl jakoby, jako místo tebe, že byl to jakoby zástup. A přišli jsme na to, že Monika Duda by znělo opravdu trefně, jo, teď jsem se na to vzpomněl zrovna, a že by si možná mohla zvážit, jestli jako třeba neudělat změnu ve tvém jménu, protože si myslíme s Honzou, že by se ti mohla rozjet kariéra ještě trošku.
1: Dobře.
0: Je to takový jako náš názor, jako na danou věc.
1: Jo, ne, že bych se na něho ptala, ale...
0: ne, že by tě zajímalo.
1: Zohledním to, jistě.
0: Víš, jako Monika Duda, teď si vím, jak by to jako hezky prodávala všude.
1: A co bych teda měla podle tebe prodávat?
0: No sebe, pochopitelně, jako jo, moderátorské služby.
1: Moderátorské služby.
0: A jaké jiné?
1: To už dělám, jako. No, jsi si toho vědom, jo, že jo, mě to živí.
0: Já vím, já právě, právě že vím, ale myslím si, že jako by si měla možná více kšeftu.
1: Kdybys méně mluvila.
0: A tak to jsem neřekl, jako.
1: Ne?
0: Dívej, tak já taky jako přemýšlím nad nějakým svým jako pseudo uměleckým jménem, jo, nebo jako změnou jména, protože podle mě to, že já těch kšeftů moc teď jako nemám venku, může být i díky tomu, že mám jako špatné jméno.
1: Jasně, tak v tom je zakupaný pes.
0: No je to možné, jako musíš nad tím přemýšlet právě i takhle.
1: Aha.
0: Ale já jsem teda na své umělecké jméno ještě nepřišel. Já bych si říkal třeba, já nevím, Vašek Harazim. Třeba, jo, jako to jsem takom plácnul. Jako,
1: a že... proč úplně tak zcestně?
0: No tak, tak od Zapernický asi netáhne už.
1: Prosím tě, v jakém období to bylo jinak, jenom ať já se zorientuju. Asi zaspala dobu.
0: Ti naběhl teď něco, Monika Duda.
1: Nic si nemě, jako vydrž. Jenom vydrž.
0: Jo?
1: Jo.
0: A přijde to, jo?
1: No, no, ty hlavně přijď na tu akci a pak už nestojí nic v čele mezi tebou a prachama.
0: No, Tak já teda čestně říkám, že příště přijdu.
1: Ano,
0: jo?
1: Jako Honza Pernický.
0: Jako Honza Pernický.
1: Okay.
0: A možná přijde i Monika Duda.
1: Hned za kouzelníkem.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý.
11: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
15: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Pavely tak činí. V Chorvatsku vyhrožovali a říkali, nenechávejte nám ty ručníky, to říkám se správným jako nasazením. A ty věci na pláži, lehátka. Jak se to jmenuje, co ti chrání proti sluníčku?
1: Slunečník.
0: Tak, nenechávejte to na pláži.
1: Ale ty si o tomhle mluvila už jakoby před sezónou,
0: si pamatuju. Oni avizovali, že to budou chtít dělat, že zakročí proti tady takovým jako zabíračům lehátek.
1: Ano, správně.
0: Těm, co okupují místa.

0: Cirkvenica, říkám to dobře? Cirkvenica.
1: Církevnica.
0: Cirkvenica, to není cirkevnica.
1: Cirkevnica,
0: ne? Cirkvenica.
1: Cirkevnica?
0: Supetár. Supetár. Na ostrově Bráč třeba.
1: Supetár, jo? Dokonce. I
0: Tučepy.
1: No, podívej, Tučepy, jo. No, Tučepy znám, Tučepy tam je hezky. No, tak jo. Takže pokud se chystáte do Chorvatska, přejeme dobré ráno. Nezapomeňte, že své ručníky a lehátka si donesete na pláž, až jak půjdete vy. A teď vám zpívá Viktor. A Isak Palma a písnička Šatory. Dobro jutro! Dáme si tu atmosféru, dáme si, já jsem pro, co?
0: Tak jo.

0: Neuvěřitelné. Já jsem slyšela, že hudba tohle dokáže vzbuzovat, ale asi poprvé bych to viděla.
1: Ale do plavek myslím jenom.
0: Ale plavky nebo slipy, to už je to jedno.
1: Já nenosím slipy.
0: Tak trenky.
1: Jsem na ostro.
0: Okay.
1: V létě jedině, jo? Pozor na to. Aby ti mohl povídat Jirka Javorský.
0: Ne, prosím tě.

0: Mám tady dopravní informace z Chorvatska, kde by vás to někoho zase zajímalo, jo? Není problém. Dávejte si pozor. Mezi Zagrebem a Draganíčem se zdržíte zhruba na 15 minut, je tam auto ve svodidlech, jo? A taky počítejte s 15-minutovým zpožděním na mýtné bráně Zagreb-Lučko směrem Zagreb-Zapad.
1: OK, tak jestli dovolíš a můžeme se vrátit zpátky k nám do regionu.
0: Samozřejmě.
1: Okay.
0: Je, promiň, ještě tady je komplikace. Mezi 17. a 13. kilometrem na dálnici A2 z Trakošťanu do Durmaněcu. Tam si postojíte také, tam strážka dvou osobních aut.
1: Tak tolik report pro vás, kteří jste na cestě do Chorvatska, posloucháte třeba Fresh v autě, přes DAPlus a kdo ví, přes aplikaci klidně, my hrajeme všude, když na to přijde. Jinak ale Hlučíně naproti Šelky, tak Kodiak, jo? Bacha.
0: Pozor na to.
1: Bobrovníky směr Hlučín, Měšťáci s radarem. A to by tak mohlo stačit.
0: Asi jo.
1: Toho
0: asi
1: dopravního
0: jo.
1: servisu.
0: Tak dobro jutro na Freshi.
1: Dobro.

0: Součástí kvízu naopak, ve kterém hrajeme o Golf Park Hloutka, o poukaz právě do tohoto rezortu, byla otázka, jestli má dneska svátek Kristián. Má Honzi dneska svátek Kristián nebo nemá?
1: Já si myslím, že ty jsi řekla, že to je správně, když řekl, že ne, takže podle mě má.
0: Má svátek Kristián.
1: Kristián. A ty znáš nějakého Kristiána schválně?
0: Právě, že osobně ne.
1: Já jo, je to moc fajn člověk, takže jenom jako, ale je to netradiční jméno, to je jako pravda. Jakože nesetkáváš se s Kristiánem úplně jako.
0: A mrzí mě to, protože já mám zafixovaného Kristiána ještě jako z doby pana Nového Oldřicha.
1: No.
0: Zavřete oči, odcházím.
1: No, no ano, ano, ano.
0: A představuju si ho jako takového kultivovaného, možná starého, mladého, nebo mladého, starého. Víš,
1: takže
0: jako
1: ty si Kristiána spíš jako staršího?
0: Kdyby byl to mladý kluk, tak si ho představuju spíše jako takového vyzrálého velmi.
1: Aha, jo, rozumím ti, no. Jo, jo, jo. Je pravda, že každý má nějakou představu, když se řekne nějaké jméno, takže když zavři oči.
0: No.
1: Marek.
0: Marek. No, tak já jsem hodně ovlivněná tady naším Markem.
1: No, já vím.
0: Z odpolední rychlé roty. Ale většinou jsou to kluci, kteří se, z mé zkušenosti, kteří se nikdy s ničím nepárali.
1: Mm-hmm, dobře, Denisa.
0: Byli hned hotoví se vším.
1: No, nechaj zavřené oči, nechaj zavřené.
0: Dobře, Denisa. Denisu vidím jako kudrnatou a s prsama.
1: Dobře, já vidím taky prsa, ale spíš jako hladké vlasy. A poslední dvě jména, jo, dám ti Hana.
0: Aha, tak Hanu vidím krátkovlasou.
1: Krátkovlasou Hanu, hubenou, já vidím taky. A trošku vyšší, je vyšší.
0: Může být.
1: A poslední jméno Honza?
0: To asi nebudu odpovídat.
1: A proč?
0: Protože to je, já jsem hodně ovlivněná, víš.
1: A čím, prosím tě?
0: Víš, kolik já znám Honzu?
1: Proč jsi otevřela oči teď?
0: Já nevím. Asi už mě ta představa děsila.
1: Tak jo, dobré ráno, Fresh Radio a Bon Appetit. Za chvilku pokračujeme dále a do konce této hodinky nabídneme ještě třeba nového Martina Garrixe. Tak buďte s námi, pěkné ráno přejeme.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Požádat o ruku stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
13: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Fresh Radio. Fresh Radio, Fresh Radio.
15: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Tu a Fresh Radio. No a středa raního bon apetitu bylo třeba a čas se naplnil, dámy a pánové.
1: Někteří, oh, haleluja. Některý možná bude smutno, ale pro vás máme jednoznačný odkaz zase na zítřejší 6. že?
0: Budeme se moc těšit. Co budeme zítra probírat? Zítra budeme probírat to, jak jsme zvládli druhý den 40. Jo? To je věc číslo 1, kterou podle mě budeme 100% řešit. A hlavně budeme o krok blíže k víkendu, který se blíží neúprostně.
1: Bez vás, takže to si dal dohromady, jsi vlastně odpověděl.
0: Ano?
1: A mně zbývá nic jiného, jenom než říct, ať zůstanete i po 9. hodině, protože tady bude Best of Fresh, Aleš, Lumír, potom i Radek Erben, rozhovor dneska s panem primátorem
0: ano,
1: od 12.
0: Jan
1: hodiny. No a odpoledne samozřejmě taky rychlá rota, že? Marek a Mikaela v téhle podobě, protože Marek se v pondělí už ohlásil zpět z Ibizy.
0: Tak a užil si to?
1: Myslím si, že
0: jo.
1: Užil.
0: Tak.
1: První, na koho myslel, byl David Guetta.
0: To je krásné, to je nádherné.
1: Potkali se v místním
0: Jestli
1: klubu.
0: To nebude láska. Mějte se hezky, ahoj. Zítra v 6 hodin budeme se těšit. Monika a Honza.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: bounce podle mě dneska bude potřeba, až budou ty lidi kolabovat z toho počasí.
1: Jo.
2: Počasí.
0: Chtěla by se vyšetřit? Počasí.
1: Od doktora Johnse?
0: No.
1: Jo.
0: A ty bys si mu dělala IPA.
1: No záleží na jakou část by se specializoval.
0: No hlavně na hlavu.
1: Dobré, toho jsem se bála.
0: Dobré ráno, přejeme dobré dopoledne, 2 minutky po 9. hodině, připraveni pro vás, nebo připraveni pro vás máme další zprávy, ale taky i info.
1: Volejte doktora.
0: Tolik stupňů bude v noci, ale pokud vás zajímá, kolik stupňů maximálně přes den, tak dneska v Ostravě a okolí 37 až 40 stupňů Celsia bude jasno po celý den. Tedy Český hydrometeorologický ústav varuje před výstrahou oranžovou. V noci teploty kolem 24 stupňů Celsia a na horách dneska do 35 stupňů. Buďte na sebe, prosím, opatrní.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Stavba multifunkčního domu v Muglinově běží. Stavebníci už dokončují věže a brzy nebude potřeba jeřáb, kolem kterého dům vzniká. Nejvyšší věž bude mít přes 20 metrů. Kvůli počátečnímu zdržení při zakládání stavby se stavba zdržela asi o 4 měsíce, takže dokončení je plánováno na duben roku 2027. Pašeráci vzácných papoušků jsou dopadeni, brutální zacházení, padělané doklady, obchody za miliony. Celníci zasahovali právě i v Moravskoslezském kraji. Desítky vzácných papoušků tak našly bezpečné útočiště i v zoologické zahradě Ostrava. Polák David Dura měl nápad, že z Ostravy dopluje bez doprovodu a jakékoliv pomoci na skládacím kajaku až k baltu. Na řece bojoval 18 dní, pádloval 808 kilometrů. Gratulujeme mu k úspěchu.
0: A dorazil teda, jo? To je třeba ještě zmínit.
1: Moment, že... dáme si to ještě jednou. Polák David Dura měl nápad, že z Ostravy dopluje bez doprovodu a jakékoliv pomoci na skládacím kajaku až k baltu. Bylo to náročné, ale dal to. Na řece bojoval 18 dní a pádloval 808 kilometrů.
0: Bravo!
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: No a jak to vypadá na silnicích a cestách metropoly, víme. Ostrava aktuálně průjezdná bez větších komplikací. Pozor si ale dávejte v jestebníku na Novojičínsku, kde se přece jen srazily 2 osobní auta u místní jednoty. Policie dopravní nehodu vyšetřuje, stejně tak jako stále ještě policie vyšetřuje dopravní nehodu na 11, tedy na Rudné u Nových Sedlic na Opavsku, kde se před křižovatkou srazily 3 osobní auta. Toť vše, opatrně na cestách a po celý den můžete vaše dopravní informace hlásit na náš WhatsApp nebo telefonní číslo 77337136.
1: To je naše vaše rádio, mějte se krásně, pa.
0: A to byla naše vaše oblíbená dvojka Jan Pernický a Monik Duda.
1: No.
2: Teď. Doprava?
1: To vyšlo.
3: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: C
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Let's play football.

0: Fresh. Jedničkou pro dovolenou v zahraničí je Turecko pro náš český národ.
1: Letos u Čechů vyhrává a je to number one.
0: No, zdá se, že si celý svět dává velkou práci s tím, aby to Chorvatsko úplně zničil, co se týče jako destinace pro dovolenou, protože jednak se řešili hadi, jednak se řešili jako víkaly, že to se řeší každý rok.
1: Delfíni.
0: Jednak drahost, delfíni, kteří jsou agresivní žraloci každou chvíli. No a teď prosím vás, tam jsou i želvy.
1: Ale
0: i
1: ne.
0: Agresivní želvy, které vás hryznou normálně do zadku.
1: Já měl Chorvatsko vždycky sugerováno jako zemi, kde je prostě klid, kde nejen Češi, ale i zbytek Evropanů prostě jezdí za svou letní dovolenou a teď poslouchám jeden problém za druhým.
0: Říkám, celý svět se spiknul.
1: To je fakt jako
0: a aby Chorvatsko vyřadilo z žebříčku destinací.
1: No, asi jo. Dámy a pánové, pozor, my teď exkluzivně a jedinečně se přepojíme na naše chorvatské kolegy, kteří
0: tam máme odborníky, že?
1: Ano, my tam máme jakoby fresh studio, jo? My tam máme té jedničku postavenou.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Da, nažalost, eto, to je ono nekako u ljudskoj psihiji.
1: Jestli mu nemůžeš překládat.
0: Je to pochopitelně, chápeme, je to náročné pro lidskou psychiku.
3: Posledice, koje mogu to donít, nažalost, eto.
0: Je to žalostná situace, nikdy jsme se s ničím takovým nesetkali.
3: Da, nažalost, eto,
0: to je ono nekako slečna, která říká, že agresivita želv je tam poprvé, že si myslí, že za to můžou turisté, kteří krmí nepříslušnými potravinami, fast foodem.
1: Čevapčiči.
3: Osoba je pala u more, evo je za njom se, kao što ste rekli,
1: hodně moře, hodně moře.
3: Nastavljamo dok god to bude moguće večeras, dok na vremenski uvjeti.
1: A jeti prišel taky?
3: Dopusti. A ako ne bude nikakve rezultata, večeras, već sutra ujutro nastavljamo.
0: Večer to proberou na meetingu u baru ještě s dalšími odborníky ze života, nebo
1: ze života želv?
0: Ze života želv, spíš jako zoologii jsem myslela.
1: Jasně,
3: Vrijeme se poboljšat i tako da već iza ponoći
0: bi vjetar. Pomodlí se, aby se to už nestalo.
3: Vjetar i more opali, tako da već rano ujutro bi mi nastavili potragu sa dronovima.
0: A ráno muziši večera.
3: Sa brodicama.
1: Díky moc teda, dobrodošli.
4: Skipper je imao licencu.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Alešův Old School. Alešův Old School. Two Avisa, ulalala, psal se rok 1997, když hamburské seskupení pod názvem Two Avisa, což je jen tak mimochodem katalánský název pařmenského ostrovu Ibiza. Asi je taky proto hned špice španělské hitparády tenkrát, ale nakonec celosvětový hit ulalala, který pak ještě v roce 2007 překopal David Tevere v songu Hot Summer Nights.
1: Alešův Old School.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh.
1: Papa, červenec byl krásný měsíc, sami můžete zhodnotit, jestli se povedl nebo ne, za mě teda povedl.
2: Papa, no povedl.
1: Děkujeme, odejděte a teď čekáme ještě lepší, vymazlenější zážitky během srpna.
2: Já nevím, jestli se povedl, já měl srpen...
1: Červenec, on říkal.
2: No, ten srpen teprve mít budu.
1: Přesně.
2: Červenec jsem měl takový jako spíš pracovní, neodpočinul jsem si pořád něco někde, moc jsem toho ani nevydělal a no ne.
1: No tak to je přesně ono, jo, to jsou takový ti nevděčníci, teď se tě budu ptát, jo, nebyl jsi náhodou na festivalu Beats for Love?
2: Byl.
1: Nebyl jsi náhodou na Colors of Ostrava?
2: Byl.
1: A co Štěrkovna, nebyl jsi náhodou na Štěrkovně?
2: Byl.
1: Takže jsi vlastně nic nezažil během toho července,
2: jo, říkáš. Já jsem si kromě té Štěrkovny toho asi moc neužil jako letos, já jsem se nedokázal odvázat a nedokázal jsem se letos bavit. Ne, fakt vážně.
1: No a kdo si za to může?
2: No tak jistě, že já.
1: No tak vidíš, no.
2: No tak já,
1: ale jinak příležitosti jsi měl
2: nebyl,
1: spoustu.
2: To bych nebyl správný Čech, kdybych si nestěžoval.
1: No přesně, no. Není ti náhodou dneska teplo? Best of Fresh.

0: Vladimíra Mockovského.
1: Švédský DJ a producent Axwell vydává v roce 2005 obrovský hit nazvaný Feel the Vibe. Jeho release, který vychází v roce 2008, z něj udělá ještě větší globální hit. Skladba ukázala cit Axwella pro melodický house a mimochodem předznamenala nástup trojice Swedish House Mafia.
0: Millennium Lumíra Mockovského.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten magr až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. housepro.cz Odborníci na ochranu fasád.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré středeční dopoledne. Cesty poměrně neúplně pozitivní. Tak tři komplikace aktuálně v regionu visí, ale všechny jsou spíš staršího data. Takže začneme. Sjezd z Frýdecké dálnice směrem na Třineckou. Tu mini dálnici, nebo vozovká dálnici. Tam už od 7 hodiny se řeší nehoda nákladního osobního auta, zřejmě to tam prostě komplikuje. Další starší nehoda, Novojičínsko, Bernatice nad Odrou, směrem k Meandrům havarovalo osobní auto. A relativně čerstvá nehoda tady u nás v Ostravě na sjezdu z Místecké směrem nahoru na Rudnou. Tak kousek za tím sjezdem, když jedete směrem na Ostravu, potkáte nehodu nákladního osobního auta na Místecké. Směrem na centrum. Naopak. Směrem z centra na Frýdek.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: taková trošku hudební parodie na Aviče, že jo? A jeho slavnou kovbojskou Wake Me Up.
1: Tohle je Kygo.
0: A on to asi jako parodie ani nemyslí, ale mě to tak prostě teď na chvilku přišlo. Muziku necháme být. A jdeme na jedno takové serióznější téma. Vědecké, ale jo, svým způsobem jo. Na vesmíru se dějou věci. To, že kolem planety lítá spousta odpadu, to už se ví roky. A okolo 8:30 našeho času dneska na měsíc spadl takzvaný vyhořelý horní stupeň z rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Tak jsem si říkal, tak málo, že si likvidujeme naši planetu, už začínáme dělat problémy na měsíci. A to samozřejmě asi nebylo úplně plánované, ale holt v tom množství, co tam všude možně lítá, no tak to tam prostě spadlo. Ale co mě překvapilo, tak ta rychlost, jakou to v uvozovkách přistávalo, no spíš dopadalo. Dopadová rychlost přibližně 2,43 km za sekundu. 2,5 km za sekundu. Takovou rychlostí to prostě padalo na měsíc. Což přepočtu na srozumitelnější hodinové jednotky by byla rychlost 8700 km za hodinu. Představte si, že bychom takovou rychlostí dokázali třeba cestovat. To na opačném konci světa, doslova do písmene, bychom byli v řádu vyšších desetin sekund. Sekunda dvě a jste v Austrálii. To bych bral. Ale to brzdění z té rychlosti, to by bylo náročné.
2: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: A mám jednu čerstvou dopravní, která přišla před chvíličkou na náš WhatsApp, tak děkujeme. A zní čus! A podobně. Na Rudné, na semaforu, u stadionu, ve směru na Havířov, je porouchaný kamion. Tak opatrně, ještě jednou tedy Rudná, přes jakoby Vítkovice, směrem pořád rovně na Havířov, tak u křižovatky u zimní, fotbalového stadionu vlastně. Když jsme u těch aut, tak ještě si vybavuju, že vlastně tento týden běží jakási taková, řekněme, minoritní policejní akce zaměřená na rychlost, protože jsem jednak včera nebo předčerem dostal informaci od mého zásobovače a navíc jsem to i někde objevil na internetu úplně jakože náhodou, že celý tento týden je zaměřený na nějakou spíš takovou jakože preventivně bezpečnostní akci, takže páni policisté budou ve vyšší míře kontrolovat rychlost, tudíž co víc dodat, je to jasné, že jo.
1: JJ na Fresh Radio.

0: restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Já se ještě na chvilku rádím muzice, protože ten song, který projel předtím, to byl vlastně Hugel.
3: Nebo Hugel.
2: Hugel, on je vlastně co on, to je Francouz, jo? Takže... Měl bych se někdy konečně najít, jak se správně má říct jeho přezdívka. Ale trošku mě mrzí, že náš specialista na muziku, pan Brunwald, tak nějak jakože nevyužívá aktuálního hitu. Tak si dovolím dát ještě jednou Hugla a jeho pecku, která podle mě už teď je jasné, že je největším hitem letošních prázdnin nebo letošního léta, protože vzhledem k tomu, že už máme první týden srpna, tak těžko něco dalšího i trumfne, jak se říká. A mimochodem jsem zvědavý, jak budou vypadat, kdy jsou Grammy. V únoru, v březnu jsou Grammy, vždycky hudební ceny. Jestli opravdu se zase bude vybírat to, co se líbí lidem, anebo se tam nacpou nějaké podivnosti.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Jedna z věcí, které mě baví a bavit budou, jsou filmy, i když víceméně já to mám jasné, že jo, tam ty témata, hlavně tedy horory a sci-fička. A tak díky tomu, že pochopitelně mobily nás vůbec nesledují a GDPR se dodržuje, tak určitě, tak mi skáčou kde jaké možné nabídky, ankety a různé věci. A včera se mi objevila nějaké apce anketa, kterou normálně dělal cizinec, nevím přesně, ale Evropan, a vybíral takzvaných 50 hororů, které musíte vidět předtím, než zemřete. Tak jsem si to pustil. Aktuálně jsem u nějakého 35., protože ke každému má možná tak 5 až 10 minutový pokec, jakože jak to vzniklo a tak dál, takže se to velmi dobře sleduje. Ale co mě překvapilo, tak už teď tam jsou dva české, lépe řečeno československé filmy. Ten jeden je z roku 1970 a jmenuje se Kladivo na čarodějnice, což je prostě, obzvlášť na téhlejší dobu, to musela být těžká řežba, protože ten film je opravdu hodně násilný, hodně drsný, ale u mě třeba osobně nějak, já jsem ho možná viděl jednou, dvakrát někde v telce, ale není to můj favorit. Nicméně druhý československý film, který je paradoxně o dva roky starší, tedy 1968, což mě překvapilo, bych typoval, že je to přesně naopak, je naopak jeden z mých velmi oblíbených filmů. Knihu jsem nikdy nečetl, ale... A já jsem si nachystal ukázku, protože tam potom dochází, nebo přichází i jedna taková legendární hláška, která žije už kolik? Vlastně 50, 60 let? 70? Já to nebudu počítat. Tak pojďme.
1: Ale v koupelně všiml jsem si, máme rozbitý ventilátor. Musíme to dát zítra spravit, já jsem tam dal zatím provaz, aby šel ventilátor otevřít se židle. Slyšíš ten krásný zpěv?

0: Jaká je to pravda, že umírá chuť? Kdo nepoznal krásu hudby?
1: Já si myslím, že fandové filmu poznali. Burátem. Legendární role Rudolfa Hrušinského jakožto Karla Kopfrkingla a Spalovač mrtvol. A za chviličku taky přichází, a vlastně v tom filmu teď se děje to, že přichází z obýváku do koupelny a přichází taková ta legendární hláška, kterou lec jaký chlap by chtěl říct doma své ženě.
0: Co abych tě, drahá, oběsil?
1: Co abych tě, drahá, oběsil? To je takový jakoby dobrý point, jak se dneska říká, jak začít nějakou debatu.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, mám tady nějaké i vzkazy od vás, tak to teď rychle musím dát dohromady. Jak to teda máme? Takže upozornění na radar ve směru v Ostravě Porubě, Martinovská ulice od benzíny směrem na Albert stojí šedý Kodiak a prý tam bude stát tak hodinu, to zase mi přišlo tady od mého dodavatele. A v systému teď právě máme situaci takovou, že ještě pořád platí upozornění na nehodu, která je v Ostravě na Místecké, kousek za sjezdem nahoru na Hornbach směrem na centrum, nebo naopak, ne naopak, z centra na Frýdek, takže na úrovni Hornbachu. Místecká Rudná, prostě pod tím mostem stojí schovaní paní houby, tam je nehoda, nákladní osobní auto. A dvě nové nehody. Jedna je na Frýdecku v obci Vojkovice, přímo v centru, dvě osobní auta. A druhá Bruntálsko v obci Krnov, ulice Petrovická v Krnově, taky dvě osobní auta. Kousek, no jo, od koupaliště, jasně. A kdo bude mankar jako dneska, nebo co? Nějaké koupaliště, kolik je? V 11 dopoledne koupaliště? Kde pracuješ, abych tam šel taky?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

nám informace další z čerstvá světová, no spíš evropská, už se objevila zhruba před 20 minutami, tak jsem čekal, až to upřesní. Tak začnu tím šokujícím titulkem, který se objevil už dříve, ale tušil jsem, že to asi tak úplně nebude. Tedy, letadlo se ve vzduchu u Lipska srazilo s neznámým objektem. No, takhle to vyletělo zhruba před půl hodinou. A teď je tady upřesnění, že se zřejmě srazilo s dronem, který navíc našli vedle ukrajinského letadla. No tak to je taková vařila pejsek s kočičkou polívku, aby člověk se dohledal té podstaty informace. No určitě během další půl hodiny to konečně dají do nějakého stavu, abychom to pochopili všichni. Ale bohužel smutná zpráva pro nás, fandy sci-fi, žádné UFO to. Vypadá, že žádné UFO. Posloucháš Fresh Radio.

0: Kruté léto vlastně, jo, tak se jmenoval ten song, který teď právě dojel od mé oblíbené Bananarama, samozřejmě novější verzi, tuším Bob Sinclair to dělal před pár lety. A u léta zůstaneme. Včera, nevím, jak jste trávili odpoledne, já jsem taky pobíhal ne tolik jako obvykle venku za budkou, ale seděl jsem chvilku v autě zákazníka, které ukazovalo 42,5 stupně. A mám pocit, že tento den je v tomto týdnu u nás v Ostravském regionu nebo Moravskoslezském jako nejteplejší varován. Tuším, až 37 dneska má být. Tak jsem zvědavý, kolik budou ukazovat auta, třeba tak kolem 3-4 hodiny, kdy to je nejvíc rozpálené. Dodržuje pitný režim, ideálně nepobývá tam moc dlouho a třeba se ve zdraví zítra zase zhledáme.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

si dovolím začít takovou filozofickou hláškou, že svět už není bezpečné místo, ale myslím si, že soudný člověk by řekl, no a kdy byl? Podle mě asi nikdy, a nejenom podle mě, protože vždycky je nějaké nebezpečí. Ale přesto všechno se dá říct, že my v našem regionu i v naší zemi a vůbec tady v tomhletom chvostu Evropy jsme na tom pořád relativně dobře. A naopak jsou země, která už ale po desetiletí, když se řekne název dané země, tak si řekne, no, tam bych asi nechtěl žít. Mexiko, že jo? To si myslím, že kdyby se dělala nějaká hitparáda nejméně oblíbených zemí na život, což určitě existují, no ale typuju, že v první desítce, možná první pětce Mexiko určitě bude. Protože tam prostě nevíte ani dna, ani hodiny. A teď právě se o tom bohužel negativně přesvědčil a tragicky mexický influencer César, který živě streamoval se skupinou přátel u místního fast foodu. No a když jim přijeli dva lidé na motorce, tak jeden z nich milého Cezara zastřelil. Jenom tak prostě bezdůvodně. Přitom ten César měl v Mexiku celkem asi 600 tisíc odběratelů. A byl celkem známý, točil komediální videa. Jeho vražda se vyšetřuje, přesný motiv zatím není známý, ale metoda vraždy naznačuje, že za ní mohou stát organizované zločinecké skupiny, takže kdo ví, v čem všem jel. Ale prostě Mexiko, nevím jak vy, já bych tam asi nechtěl. A paradoxně, máme mezi našimi posluchači jednoho člověka, který původně bydlel tady někde, myslím, že Rožno, Frenštát, Valmes. Byl u mě za mnou v rádiu, ještě když jsme byli v Karolíně, se ukázat, protože jsme si nějakou dobu už předtím psali, jako si s některými píšu a vytvořili se takové jakoby rádiové přátelství. A tehdy mi říkal, že se bude stěhovat se svou snad snoubenkou do Mexika. A jsem si říkal, ty jo. No a jsem tam, se mi ozve. Zatím žije, jsem tam hlavně vzhledem tomu časovému posunu, tak spíše mi píše, když tady máme večer, což obvykle bývá u mě v sobotu večer, když jsem tady ve Fresh Dance Party. A u nich je vlastně teprve začátek dne téměř. Ale jako obdivuju každého, kdo se odstěhuje s klidem do takových těch zemí, jako je Mexiko, nebo já nevím, Honduras. Nevím, no. Asi měl málo adrenalinu.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sloh. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. DJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12. Ecuador!

0: A vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: něco málo politiky zase a záležitost, kterou jste zaznamenali asi všichni, že vlastně teď nevím, jestli o víkendu nebo nějak těsně kolem víkendu se zase americký prezident Donald Trump vyjadřoval, že má pro Izrael a tam ty konce připraven geniální mírový plán, který už je v podstatě téměř podepsaný. No, tak čerstvá zpráva. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyjádřil teď právě do médií, že Izrael odmítá mírový plán pro pásmo Gazy, který podporovali a navrhovali Spojené státy. A tím pádem jsme zase na bodu nula, takže nafta a benzín pořád bude drahá.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

počasí teď bude předmětem následující přednášky. Varování meteorologů, ale jak tak koukám na tu podrobnou mapu, kde by to mělo být a kde ne, tak pro náš ostravský výběžek spíše ne. Každopádně hlavně střední část naší republiky dneska zasáhnou silné bouřky. Čekají se od dnešního odpoledne až do zítřejšího dopoledne. Zejména tedy kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Ústecký a Jihomoravský. A částečně i ten náš Moravskoslezský, ale spíše z té strany od Jeseníku, takže k nám k Ostravsku to asi nedojde. A bouřky budou opět nebezpečné zejména silnými nárazy větru, které mohou dosahovat až 70 km hodině. Mohou se objevit i menší kroupy do 2 cm a nejsou vyloučeny ani přívalové srážky. No, prostě taková ideální kombinace posledních let. Posloucháš Fresh Radio.

0: Myslím si, že když se v těchto dnech a týdnech řekne slovojní spojení dopravní nehoda, tak každého první, co napadne, tak si troufám říct nejznámější nehoda letošního roku. Poslance Filipa Turka, který v Praze na křižovatce v centru měl kontakt se sanitkou. No, s troškou černého humoru. Vlastně ne, u něj se musí říkat s troškou bílého humoru řečeno nejznámější nehoda možná celého desetiletí. Ale bohužel podle čerstvé zprávy to vypadá, že ta záležitost nekončí a že bude mít pravděpodobně soudní dohru. Protože policie začala od dnešního dne věc oficiálně prošetřovat pro podezření ze spáchání trestného činu o ublížení na zdraví z nedbalosti. Zatím nikoho neobvinili, ale jasné, že tím pádem se někde viník bude muset najít.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Doprava.
1: Poledne je prakticky tady, na cestách jedna stará a jedna nová, takže připomeneme, možná ještě potkáte následky nehody v Krnově na Petrovické ulici, kousek od koupaliště, dvě osobní auta a nová nehoda v Opavě na tom, jak se to jmenuje, městský okruh, nádražní okruh nějak tak, tak na ulici Olbrichově, která navazuje vlastně na úrovni kostela v centru, dvě osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.
3: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
4: Spread them well.
3: Well, the world.
4: Around the world.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Siesta.

Hezkou středu z Fresh Rádia, to byl Fisher a Jennifer Lopez. Za okamžik už si ale budeme povídat, když tady máme první středu v měsíci s panem primátorem statutárního města Ostravy, Janem Dohnalem. A ptát se můžete i vy prostřednictvím WhatsAppu. Teď Everything But A Girl, Missin, Radek Erben pře, hezký den.

0: Everything But A Girl Missing, 12 hodin 11 minut, posloucháte Fresh Radio a my si budeme povídat jako vždy první středu v měsíci s panem primátorem statutárního města Ostravy, Janem Dohnalem. Pane primátore, vítejte u nás v klimatizovaném studiu.
1: Dobré, teplé odpoledne.
0: Před chvilkou dovezli vodu, takže je speciálně pro vás připravený jeden barel, stačí vám to?
1: Dostal jsem to i s fakturou tady, vidím nějakou. Přijdu do rády a dostal, vidím hnedka QR kód k zaplacení za barel vody, tak děkuju.
0: Ano, my jsme to tam tak nenápadně položili, třeba Ostrava zaplatí barel vody Fresh Radio. Dělám si legraci, trošku jsem to odlehčil, protože venku máme pořádné horko a Ostrava zažila dvě velké akce, dva velké festivaly a vy jste byl u toho. Já jsem čekal, že přijdete v tom oranžovém obleku, ale teď vážně, tak jak jste byl spokojený s Beats for Love a s Colors of Ostrava obecně?
1: Já musím říct, že oba dva ty festivaly se náramně povedly, takže velké poděkování organizátorům. Udělat takhle velkou akci opravdu není jednoduché v kontextu města. A musím říci, že vlastně kromě toho, že oni jsou podle informací, které máme, spokojeni s tím, jak se ten samotný festival povedl, tak my jsme spokojeni jako město, protože všechno, co řekli, že udělají, udělali. Vlastně nebyly nějaké incidenty po městě, nic se vyloženě jako nepokazilo, nekalubovalo, takže jde vidět, že za ty roky se to Ostrava i ti pořadatelé už jako naučili, všechno se vychytalo a vlastně to proběhlo bez nějakých dramatických dopadů do chodu města, což když si vezmeme, že tam opravdu projdou jako desítky tisíc lidí denně, tak je jako fascinující, takže z tohohle mám radost, no a samozřejmě, co mě těší, že jsem na obou těch festivalech byl, tak prostě mraky lidí, kteří přijeli do Ostravy, kteří si to město užívali, s kterými jsem se třeba i já měl možnost bavit, byli z Ostravy úplně nadšení, tak to je ten důvod, proč to vlastně podporujeme a proč mám radost, že to tady máme.
0: My taky, samozřejmě jako návštěvníci si to užíváme. Vy jste byli na tom pódiu právě v tom oranžovém obleku. Jaký je to pocit se dívat na ty lidi v Dolních Vítkovicích?
1: Musím říct, že tohle, kdo asi jako nezažil, tak si to neumí představit. Já už jsem to teda viděl po několikátém, protože na těch festivalech jako vystupuju s tím úvodem pravidelně, ale opravdu, když jako člověk vyleze na tu hlavní stage a teď se dívá do toho davu, kde stojí pod tím podiem podle mě klidně 25-30 tisíc lidí, tak z toho fakt člověka jako zamrazí a je to opravdu jako strašně silný zážitek a jde vidět, že ti lidi se tam jdou prostě jako pobavit. Má to strašně jako obrovské množství pozitivní energie. Je to prostě taková fakt fajn, příjemná akce, takže jsem rád, že to tu máme a můžu slíbit, že ještě dlouho mít budeme, protože samozřejmě v souvislosti s těmi festivaly se vede debata, jak dlouho, kdy, co a jak a prodá se to do Prahy a bude to někde jinde. Ne, s oběma organizátorama jsme v kontaktu a festivaly zůstávají v Ostravě. Minimálně do roku 32 budou tam, kde jsou, ale myslím si, že v Dolní oblasti zůstanou i dále.
0: Já jsem viděl i novou vizualizaci na Colorsy, takže to je dobrá zpráva pro město, které by mělo tímto ožívat minimálně.
1: Určitě je to obrovské promo toho města ven, fakt jako dělá to pro nás obrovský kus práce a v neposlední řadě je to velký přínos i pro místní ekonomiku. Oba dva ty festivaly tady protočí v penězích více než miliardu korun, která vlastně jako proteče přes místní podnikatele, ubytování, gastro, služby, takže za mě jako byla by obrovská chyba to tady nemít.
0: Festivaly jsme probrali s panem primátorem, potom se zaměříme i na jinou variantu a to cesty.
1: Je to takové oblíbené téma v Ostravě.
0: Já nevím, proč o tom pořád mluvíme, ale určitě se i Rudné budeme věnovat. Vy můžete psát na WhatsApp, klidně nám napište svůj dotaz, pokud bude slušný a aktuální, tak ho klidně dáme.
2: WhatsApp 77 337 136.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh.

0: Na Fresh Radio je momentálně Ostrava v hlavní roli, protože je první středa v měsíci a my si povídáme s panem primátorem Janem Dohnalem o Ostravě a taky o dopravních komplikacích a nesnázích. To je takový evergreen, vždycky, když jste tady, tak já jsem třeba se na to ptal už před měsícem. Teď tady máme opět Rudnou ulici, samozřejmě spousta lidí byla překvapená, že se Rudná znovu opravuje. Pojďme vysvětlit, co se tam děje, kdo náhodou nezjišťoval podrobnosti.
1: Je to jako v steku, ale je to tak, vždycky se opravdu, jako když se něco otevře, jak se zase něco za chvilku zavře. Chtěl bych jenom v úvodu, Rudná není města, je to státní silnice, ale tím jako nechci jako říkat, jestli je to dobře nebo špatně. To, co se tam dneska děje, je jenom rychlá výměna samotného povrchu, takže je to něco, co by mělo proběhnout rychle. My jsme se ze ŘSD domlouvali, že s tím jako budeme komfortní v případě, že se to stihne rychle a během léta, takže oni jako se zavázali, že to stihnou během 4 týdnů a během léta. Takže za mě si myslím, že tohleto asi jako nějak zvládneme. Samozřejmě teď to nějaká komplikace je, ale je to asi lepší, než kdyby se to dělalo třeba v říjnu nebo v listopadu. Takže určitě všem pevné nervy na Rudné, ale zase ten povrch už to fakt jako zasloužil. On byl fakt jako ve špatném stavu, takže sfrézovat, znovu nahodit a budeme mít krásnou novou cestu. No.
0: Udělat se to musí, smajlík, to jsou vždycky takové ty...
1: Je to tak, ono se to řeší, že těch staveb je moc, ale teď jsme se to tam tady spolu bavili ještě ano. Mimo éter. Oni byli jako vždycky, jo. Já bych chtěl jenom připomenout, že Ostrava si jako už zažila jako spoustu věcí a asi není rok, kdyby se nějaká pateřní komunikace neopravovala. Můžu připomenout, 2 roky se nedalo jezdit kolem shopping parku, byly snesené mosty vlastně v Zábřehu přes Rudnou, což omezovalo i tu Rudnou pod tím. 2 roky jsme byli, no, rok a půl jsme byli bez Svinovských mostů. Na Místecké se opravoval železniční nádjezd, podchod u Makra. Takže i ty páteřní cesty, které jsou de facto Místecká a Rudná v Ostravě, a které se promítají do celého města, se jako opravují v různých částech různě. Měli jsme zavřenou Rudnou dlouho ve Vítkovicích vlastně u ano. stadionu, takže když se člověk podívá, tak vždycky tady něco takového bylo a samozřejmě do budoucna to asi jako nebude úplně jiné, protože ty cesty v Ostravě jsou tady velké, Ostravě velké město a vždycky se na nějaké straně města najde něco, co se musí udělat, takže je to nepříjemné, ale prostě je to asi lepší, než kdyby třeba ten most spadl, což se jako může stát. To není bez zajímavosti, mimochodem ty mosty se teďka jako revidují po celé České republice. Takovým fakt velkým impulzem, kdy to začali všichni řešit, byla opravdu havárie mostu, která nevím ani kdy to bylo, který se vlastně zřídil v tom italském Milánu, kdy opravdu ti revizáci po celé Evropě vyrazili a začali ty mosty kontrolovat a hold ta infrastruktura jako zestárla a teď ten stát jako dobíhá. No.
0: No zůstaneme ještě u dopravy z WhatsAppu. Jeden dotaz, proč je od vodárny na Porubu v obou směrech pořád 60?
1: Já se domnívám, že ty důvody jsou 2 a chápu, že asi když se to jako zavedlo někdy před x lety, tak se řeklo, že to bude možná prozatímní řešení, ale ten důvod bude to, že tam jezdí v tom připojovacím pruhu autobus, který vlastně jako přejíždí z pruhu do pruhu a samozřejmě určitě to bude i jako hluk ve vztahu k Nové Vsi, takže ty důvody jsou takové, ruku na srdce, když tam je 60, všichni tam jezdíme trošku rychleji, já teda ne samozřejmě, ale pokud by tam byla 80, zase budou jezdit všichni rychleji, jo. Takže je to tak, ten trend dneska takový je, že se ty cesty snažíme nějakým způsobem zpomalovat, ač já třeba nepatřím úplně k takovému tomu pevnému jádru, které říká, že i na Místecké by v celé délce měla být 50, nemyslím si, že by to tak mělo být, nicméně prostě na těch Svinovských mostech ta 60 tak je. No.
0: A do třetice ještě jeden dotaz od posluchače, jak je možné, že most směrem na Karolínu bude mít zpoždění? On asi ví, o čem mluví, protože tady dopisuje, vždyť o přeložce elektriky museli vědět dopředu. Sakra.
1: Jsou tam dvě věci, bavíme se o mostě na Karolíně, který teďka je vlastně momentálně zbouraný a chybí tam, to je ten starý 4-proudový most, který se nahrazuje tím novým, jakoby designovým. Jsou tam 2 důvody, které se zpozdily. První z nich je opravdu, že když to řeknu laicky, po tom zbouraném mostě vedly elektrické kabely, které se musely přeložit a zakopat jakoby do té řeky, takže ano, my jsme to věděli, nicméně tím realizátorem byla společnost ČES a díky špatným majetkovým vztahům, které tam nebyly úplně předu vypořádány ze strany ČESu, tak tam došlo opravdu k prodlení a ta přeložka se udělala později, což ten most jakoby trošičku zpozdilo a přiznám se, my jsme tam potom jako město vyvolali taky asi 3 týdenní zpoždění tím, že my jsme tu stavbu přerušili právě v době konání velkých festivalů, tak aby se po obou dvou březích dalo vlastně chodit pěšky pod tou stavbou, takže my jsme tu stavbu během těch festivalů taky jakoby pozastavili, ale to byly opravdu 3 týdny, takže každopádně není pravda, že zpoždění toho mostu je momentálně půl roku, aktuálně v tom harmonogramu programu jsou to asi 2 měsíce. On měl být hotový do konce roku, teď jsme na konci února. S tím, že samozřejmě je pravda, že pokud by byly vyloženě špatné klimatické podmínky, tak to tu stavbu v té zimě jako může ještě prodloužit. Ale aktuálně, jako říkáme, zpoždění 2 měsíce.
0: Říká primátor Jan Dohnal, my se budeme bavit o Ostravě, nejenom o dopravě, ale o dalších věcech i za chvíli. Poslouchejte Fresh.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Požádat o ruku stylově?
15: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Kalin, Sofian Mečbeč, tady na Fresh Rádiu pokračujeme v povídání s primátorem statutárního města Ostravy Janem Dohnalem. Pane primátore, my jsme se teď bavili tady ještě mimo mikrofon o počítačových hrách, o Counter-Strike a tak dále. Já jsem to teda v životě nehrál, vy asi taky ne, ale v Ostravě máme zajímavé firmy, startupy, které trošku tady s tou počítačovou hrou souvisí.
1: Je to pravda, no. Samozřejmě ono celý e-gaming je jako obrovský biznis dneska. Já bych chtěl jenom říct, že vlastně naše partnerské Katovice, které jsou vlastně kousíček od nás, si to jako vytáhli jako jedno ze svých hlavních odvětví, ve kterém se chcou rozvíjet, a oni jako investují obrovské miliardy dneska, to je někde kolem 6 miliard do vytvoření infrastruktury právě pro e-gamingové centra, ale nám tady jako vlastně bez koruny, bez přispění z města vznikla jako garážová firma, která už se dneska jako rozrostla do opravdu jako zajímavého počtu. Je to firma Renkesi, která opravdu jako startup začínala na vysokoškolských kolejích, dneska má více než 30 lidí. Není bez zajímavosti, že jeden významný vlastník obchodních center v České republice, tak fyzicky ten vlastník těch center do nich jakoby zainvestoval, je to Brit. A je to opravdu firma, která sbírala data z počítačových her, které jako vyhodnocovala o tom, jak se ti lidi v té hře chovají, a vytvořila z toho systém, který dneska jako prodává zbrojařům, opravdu jako navazují kontakty s různými armádami, zbrojařemi, a opravdu jako myslím si, že to je firma, o které ještě jako hodně uslyšíme, o kterou se dneska může zajímat Microsoft, Apple, Google, takže klobouk dolů, že i v Ostravě takovéhle lidi jako máme, a já bych si přál, abych jsme jich tady měli samozřejmě co nejvíc, protože to je něco, co to město jako fakt dramaticky posouvá dopředu. Jo? Ono v té komunitě se o tom ví a samozřejmě ti lidé byli na začátku dva, dneska jich je 30, možná za chvilku jich bude 50, ale to už jsou lidé, kteří cíleně přišli do Ostravy za tou firmou. Ano. Takže jako je to fascinující, že i něco takového tady máme. No, sídlí dneska v Mariánských horách, tam už jim je to malinké, takže se rozrůstají a já jim strašně držím palce a třeba tady vzniká nový Google dneska v Ostravě.
0: Možná nás poslouchají, tak je zdravíme z Fresh Rádia.
1: Určitě.
0: No, vy jste mluvil o Katovicích, o Polsku, tak jak se vyvíjí přátelství s Poláky?
1: Katovice jsou naše jakoby nejstarší družební město, máme s nimi spolupráci už vlastně, teď jsme slavili 60 let, ale my jsme se tak jako před půl rokem s nima začali domluvat na úplně jako jiné věci, a to, že chceme ty města jako více propojit mentálně, takže asi už někteří zaslechli o projektu Metropole, který jako začíná nabírat nějaké rozměry, a je to opravdu o tom mentálním smazání té hranice mezi ostravským a tím katovickým regionem. Chceme se opravdu jako prezentovat jako jedno místo, a proč ne, je to zajímavé z pohledu jako by počtu lidí, že tady 5 milionů lidí, obrovský trh práce, je to zajímavé pro investory. A teďka jako fakt položíme si otázku, proč by jako mladí měli chtít bydlet do Prahy a platit drahé bydlení a sehnat tam práci, kde si vydělají možná o něco víc než tady, ale už ani v tom nejsou ty rozdíly tak dneska velké. A nebo právě třeba můžou zůstat bydlet v Ostravě a pracovat v Katovicích v tom e-gamingovém centru jako ajťáci, anebo z Katovic zapracovat

0: tom seriózně bavit, biznis na to slyší, obě dvě města na to slyší, biznis na obou stranách hranice na to slyší, je to za mě obrovský potenciál a vlastně je to něco, co nemusí stát moc peněz a může strašně moc přinést.
1: No kežby. Přejme si to. Pane primátore, za chvilku na jinou notu, budeme se bavit třeba na téma zoologická zahrada. Souhlasíte?
0: Určitě, je to letní téma.

0: 12 hodin 40 minut, tady je Fresh Radio, s panem primátorem se bavíme o Ostravě, o dopravě, ale taky o zábavě, protože jednak jsme mluvili o festivalech, které skončily samozřejmě v Ostravě, ale taky, a to tady je pořád, o zoologické zahradě. Co je nového v Zoo Ostrava?
1: Tak Zoo je naše výkladní skříň, naše chlouba. Já bych chtěl jenom připomenout, že je to vlastně druhá nejnavštěvovanější atrakce ve městě a za poslední roky pravidelně víc než 600 000 návštěvníků jako ročně, což je super číslo. A my proto do ní jako cpeme dál a dál a chceme ji pořád posouvat. No tak teď se tam děje jedna velká věc a jedna menší se jako dokončila, takže to, co se dokončuje, tak je to takové těžší slovo, ale lidi se ho budou teďka učit v Ostravě říkat. Je to amfibiárium, je to pavilon pro obojživelníky, takže je to budova, která stála nějakých 22 milionů a je vlastně hnedka vedle vstupu na té ploše, jak kdysi byl takový ten okruh s tím, chvilku tam jezdila Barborka, předtím dostala ten hornický vláček, takže teďka tam stojí tady amfibiárium a je tam opravdu spoustu obojživelníků, žáb, mloků, čolků, ale je tam jako opravdu i zajímavá ta historie toho, jak se vyvíjeli, protože je to ten přechodový článek z moře na souš, že jo? Takže je to interaktivně, je to moderně, je to zajímavé a to by se mělo otevřít teďka ke konci léta, takže určitě všem doporučuji se tam na to zajít podívat. Co je ale jako asi více očekávaná stavba, tak jsme někde ve třetině, možná už se blížíme k polovině stavby pavilonu tučňáků. To je vlastně jako asi očekávaná velká atrakce. Víme, že ti tučňáci ve všech zoologických zahradách prostě jako jsou obrovsky atraktivní a my si od toho slibujeme zase nějaký nárůst návštěvnosti. Každopádně ti tučňáci by nám měli začít dělat radost někdy touhle dobou za rok. Takže když už tam dneska do té zoo půjdete, tak uvidíte, že ta stavba jako běží. Není to jednoduché, protože stavět velkou stavbu uprostřed zoologické zahrady plné lidí je jako logisticky náročné, ale ty vlastně nejtěžší práce už jako proběhly a už se to začíná rýsovat. Takže i na ty tučňáky se strašně těším. Takže opravdu v těchto horkých dnech zoologická zahrada, stín, stromy, doporučuji všechny zvířátka jsou venku na sluníčku, takže pokud se chcete třeba schladit a podívat se na pěkné zvířátka, třeba i na nový pavilon, tak vyražte do naší zoologické.
0: Narodila se žirafa nová, krásná, malinká. No, ona už je velká, ale to je taky jedna z atrakcí, ale lemur ještě.
1: Ano, tak žirafka určitě jako je fajn, že se narodila, je to zase po nějaké době, takže lidi uvidí. No co se lemura týče, tady je taková skoro, nevím, jestli je to k smíchu nebo k pláči, ale vlastně je to spíš úsměvná historka. Asi si všichni pamatují, že nám utekl ze zoologické lemur. Našli jsme ho nakonec někde v Michalkovicích na zahradě, někomu tam jedl třešně, pan teda jako zavolal a lemur byl odchycen. Nicméně tady musím říci, že u lemura už to byl jako druhý úspěšný pokus o útěk. Poprvé byl chycen v zoo, podruhé teda teďka na té zahradě na třešních. Takže přišel trest, protože lemur umí z lemuřího ostrova utéct, on to jako umí přeplavat a vydává se rád na ty výlety, tak je teďka chudák v izolaci a vlastně jako řešíme, co s ním, protože když ho dáme na ten ostrov, tak uteče zase znova, takže asi skončí v nějaké jiné expozici, v nějakém jiném výběhu v rámci zoologické, tak teď je chudák opravdu jako v pruhovaném a v arestu. No.
0: No, možná by mohli posluchači navrhnout, co s takovým lemurem by se mělo dělat. Třeba poradíte něco, na co jsme nikdo nepřišli. Jo?
1: Lemur utěkář, no, ale je šikovný, jako opravdu najít cestu z ostrova klobouk dolů, umí.
0: Je v teplákách momentálně v izolaci. Tak ještě s panem primátorem nekončíme, za chvíli budeme pokračovat. Teď třeba The Wanted, za chvíli i Harry Styles. Siesta.

0: Harry Styles. Fresh Radio za 10 minut, 13 hodin a s panem primátorem ještě zakončíme to dnešní povídání, první středa v měsíci, jako vždy, nějakou pozitivní informací, co se dá dělat v Ostravě v těchto pár dnech. Napadá mi, že teď nás poslouchají lidi na koupalištích, ale to není všechno, tak co navrhujete?
1: Je toho strašná spousta. Samozřejmě já jako sám taky, když je třeba horko, tak se rád stáhnu do Beskyd a máme ty hory kousek. Takže jako tohle doporučuji, ale chápu, že spousta lidí třeba tu možnost nemá nebo nechce, nebo nemá čas, nebo se nemá jak, tak v tom městě jako zůstávají, ale to město nabízí obrovskou strašnou jako paletu možností, co se tady dá dělat. To nejjednodušší je samozřejmě vyrazit někam u vodě. Máme tady několik koupališť, konec konců naše Porubské nebo Vřesina je vlastně taková asi největší tady ve střední Evropě. Myslím si, že se hodně posunulo a že je hodně navštěvované. Ale jsou třeba lidi, kteří nechcou, tak můžou vyrazit potom i k té vodě, jako která je třeba přírodní v Ostravě. Takže dneska už, a mě to třeba strašně těší, v těchto horkých dnech jsou lidi normálně u Ostravice v Komenského sadech, což třeba taky kdysi nebývalo. A je to strašně super, že prostě se v té Ostravici koupou, ale koupou se lidé obecně v těch řekách. Takže dá se vyrazit k vodě, dá se vyrazit na koupaliště, jak říkám. Máme tady samozřejmě spoustu parků a ty jsou dneska jako opravdu plné a jako praskají ve švech. Takovým tím hodně populárním je třeba v Bělském lese teďka Cesta vody. Já jsem tam byl teďka točit nějaké video, měli jsme tam něco i z médií a samotného mě překvapilo, protože to bylo ten den, kdy bylo venku těch 38 stupňů, to tam bylo úplně narvané. A když tam člověk vleze, tak tam je fakt o 10 stupňů méně. Takže i tohle to jako funguje. Ale samozřejmě pořád je léto, takže děje se v Ostravě i spousta těch venkovních akcí. Ještě tam běží Shakespeareovské slavnosti, začínají se rozbíhat sportovní soutěže, takže i na Baníku bylo teďka plno, i v tom vedru. Taky jsem se toho trošku bál. Takže to město opravdu má co nabídnout. Běží tady vlastně pěkný program v centru Ostravy, spousta letních kin, takže opravdu každý, kdo v tom městě chce, si něco najde a doporučuji všem si to trošičku užít, protože to město se fakt strašně posunulo dopředu, posunulo se i tady v tomhle tom jako komunitním životě a třeba ty akce, která dneska jsou na nábřeží, kolem doku, kolem pavilonu, to je prostě fantastické, zajděte si tam v pátek a zkuste si tam třeba dát to pivo a jenom sednout a jenom vnímat, co se kolem děje a budete z toho fakt pozitivně naladěni. Fakt je to tady příjemné místo pro život.
0: Končíme pozitivně, to je dobře, ale ještě, pane primátore, nesmíte zapomenout pozdravit jednu
1: ano,
0: dámu.
1: Ano. Když jsem odcházel z práce, tak jsem slyšel, že jsem ještě nikdy svoji asistentku nepozdravil z rádia, takže musím jenom pár věcí k mojí asistence. Kromě toho, že se o mě pracovně výborně stará, tak je to nejdéle sloužící primátorská asistentka v České republice. Jsem její čtvrtý primátor, svůj výkon dělá už 22 let a tak jsem jí slíbil, že ji pozdravím z rádia. Takže Lenko, zdravím tě a ať ještě dalších 22 let na téhle pozici funguješ dál.
0: Ano, zdravíme paní Lenko. A já tady mám ještě z WhatsAppu jeden vzkaz od posluchačky. Dobrý den, chtěla bych panu primátorovi a ostatním starostům jednotlivých částí poděkovat za hezkou prezentaci projektu Ostravy rozhlasovým éterem Fresh Rádia a na sociálních sítích. Tak je to taková podstata pro to, co děláte nejenom vy, ale i vaši kolegové.
1: Super, tak děkuji, já to všem ještě i vyřídím a samozřejmě i poděkování rádiu Fresh, protože je to dneska vlastně jedno z posledních regionálních rádií, které nám tady vysílá.
0: Ano.
1: A je to strašně důležité, my tady fakt tohle to potřebujeme, protože kdo jiný má o Ostravě mluvit jiný než Ostraváci, takže díky Freshi za to, že tě tady máme.
0: A my děkujeme, pane primátore, za návštěvu, ať se vám daří a do toho horka, nevím, co teda poradit, ale být asi někde v chládku a dostatečně pít.
1: Dostatečně pít vodu, samozřejmě,
0: to jsem
1: ale víte co, je teplo, je léto, je to v pořádku, já to mám rád, samozřejmě to už hodně, ale zase kdyby pršelo, tak taky nadáváme, takže děkuji za pozvání a všichni si tohleto ještě pojďme užívat.
0: Primátor statutární města Ostravy Jan Dohnal, mějte se.
1: Taky pěkné odpoledne.
2: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

0: Hezké středeční odpoledne, no spíš tropické, ultratropické. Tady je Fresh Radio a skvělá Dua Lipa. Love Again, za chvilku třeba Shouse, Love Tonight a taky se dívám na jednu z novinek, kterou vám zahrajeme úplně první, ale to bude až za chvíli.
1: Doprava. Doprava.
0: Relativní klid na cestách nejenom Moravy a Slezska, ale v celé České republice, ale přece jenom u Starého Jičína na silnici 0487, pokud chcete být úplně přesně a v obraze, tak tady se stala nehoda dvou osobních vozidel. Je to bez zranění, ale probíhá vyšetřování. Opatrně, šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz a navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Siesta. A Radek Erben.

A ještě jednou si to dáme. Legendární taneční pecka Shouse. No a saxofonu toho Love Tonight. Fresh Radio, Radek Gerben, 13 hodin, 7 minut a slíbil jsem nějaké pecky, za chvilku třeba Mirai a Trips, taky Lost Frequencies a nebo Omi, Cheerleader. A teď něco úplně z brusu nového. Mimochodem Pnau, tady ta parta, to trio australské, je velmi plodné a teď natočili novinku s berlínským zpěvákem Curtisem z Tobaga. Serotonin.

0: Rose na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Miraj a úspěšný polský producent Trips, zdravíme do Polska, Češ do Polsky, dokola. Fresh Radio, 13 hodin, 18 minut. Pojďme se podívat na kyberšmejdy. Ano, je to pořád dokola, ale pořád se to děje. A pozor, kyberšmejdi zase přitvrdili.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
12: Fresh Radio.
13: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
14: All day, every day.
0: Abych se vrátil k tématu, kyberšmejdi zase přitvrdili, tak teď to dořeknu, protože je to dost důležité. Já říkám, že to je pořád dokola, ale opakování matka moudrosti. Takže už všichni známe takový ten trik s převodem peněz na takzvaný bezpečný účet, ale podvodníci změnili taktiku. Nově nás přesvědčují, že peníze musíte vybrat v hotovosti a dokonce si pro něj pošlou kurýra. Banky proto radí jediné, jakmile vás někdo tlačí do rychlého výběru nebo převodu peněz, okamžitě zbystřete a pamatujte, že opravdová banka si pro vaše peníze kurýra neposílá, za to podvodníci klidně. Jenom díval jsem se na statistiku, za první pololetí se třeba komerční bance podařilo zachránit klientům několik set milionů korun. Takže to není podvod, který je opravdu jenom pro pár lidí. Ne, je to pro nás všechny aktuální téma. Dávejte bacha na svoje prachy. Coldplay, Fresh Radio.

Plnotučný drum and bass na Fresh Radio, to byli Rudimental. Zdravíme celé Česko, můžete nás poslouchat přes DAB+, anebo nejlepší je varianta přes naší vychytanou apku, takže kdekoliv v České republice. No a proč o tom mluvím? Protože právě v celém Česku dnes od 15 hodin můžou hrozit docela silné bouřky. Hlavně se to týká středu republiky, ale i ty okraje, ať už západní nebo východní, se můžou s bouřkami potýkat. Takže klasika, nárazový vítr, takové ty nárazy, které můžou být nebezpečné, sem tam i průtrže mračen, no a hlavně bouřková činnost. Od dnešních 15 hodin až do zítřejšího dopoledne s tím musíme počítat prakticky v celém Česku. Tak buďte na sebe opatrní, pokud odcházíte z domu, raději zavřít okna.

0: a pokud máte nějakou zahradu nebo podobně, dejte si to radši někam, kde vám to neodletí, ať se vám nic nestane. Za chvilku pokračujeme na Fresh Radio, třeba Topic nebo Teddy Swims se Cyrilem.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tohle je taky čerstvá novinka Topic a Becky G. Sorry, papi. Fresh Radio je s vámi za chvilku. Rychlá rota, Mikaela a Marek. A mimochodem tady mají moc výživné a plnotučné poukázky v hodnotě 2000 korun na dobrou českou kuchyni. A kde ji najdete? Ve Svěrnově v Ondráši. Více vám řeknou oni odpoledne a můžete vyhrát jídlo gratis, dáte si něco dobrého. No, prostě všechno bude sluncem zalité. Tak držím palce, ať to klapne. Ode mě třeba John Summit. A nebo teď? To znáte, ne? Určitě. Paloma Faith a Sigala. Lullaby. Ve 13.46.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 14. hodina odbyla, hezké odpoledne, pojďme se společně podívat na dopravu. Vypadá to, že žádná aktuální dopravní nehoda tady u nás v Moravskoslezském kraji není teď. Ovšem vidíme, že v Hlučíně lítá nějaký modrý kody, jak pravděpodobně policejní a neoznačený, tak si dávejte pozor na rychlost.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Hezké odpoledne, i dnes jsme tady pro vás. Marika Mikaela.
1: Krásné odpoledne.
0: Co jako? Proč to zpíváš?
1: Protože se mi chce.
0: Hezky. Kdy jsi měla naposledy horečku?
1: Nevím, strašně to je dlouho.
0: Pokecáme si za chviličku. Posloucháš Fresh Radio.

0: Jasně, jsme tady, ještě jednou hezké odpoledne, 14 hodin 7 minut, středa 5. srpna, rychlá rota Mareka Michaela.
1: Krásné odpoledne, ptal ses mě, kde jsem naposled měla horečku, já si říkám, že horečku sobotní noci mívám často, ale tu zdravotní, jako
2: night
1: nemoc.
2: Fever, night fever.
1: No, ale jakože to jsem nevím, no, to jsem neměla asi dlouho.
0: Tak jako mě tak jakože bylo celkem blbě, trošku, myslím si, že jsem se nakazil od Aleše, protože když jsme se vraceli z té Ibizy, tak Aleš pokašlával a dokonce mu hodinky hlásili, že měl zvýšenou teplotu, zvláštní, mi to hodinky nehlásili. A tak jsem vzal dneska ten teplomír z legrace, ten rtuťový, který se
1: nesmí ten
0: používat.
1: Zakázaný. Ano, ten zakázaný. Ani, prosím, že ho ještě máš. Počkej, já ti řeknu historku potom k tomu, no?
0: Dobře. A dal jsem si to podpažit a
1: ještě, že zhruba asi, kaminám.
0: Ale no tak, a zhruba po 10 minutách jsem to vytáhnul a teď na to koukám a nic nevidím, ne? A říkám, mami, no to neukazuje ten teploměr, ne? Ona vzala ty svoje druhé oči na oči, tím myslím brýle, že jo? Chytla to a říká, máš tam 37,9. A říkám, to si děláš, kozy, ne? A teď říkám, já to nevidím. Ona říká, hledej sloupec rtuti, nehledej to žluté.
1: No vidíš to, zase se dozvěděl něco nového, ještě, že máš tu maminku. Podívej.
0: Jasně,
1: se.
0: Ale musím říct, že teda já mám teplotu asi po... Čí brďo, tak po 30 letech možná, no.
1: Tak já nevím, jestli ti mám gratulovat, nebo ne, asi ne.
0: Ne, ale můžu tě nakazit.
1: Ne, děkuju. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ty se nám dneska svěřil, že máš teda teplotu horečku, že lehce, umíráš, lehce. Máš no tak... smrtelnou chlapskou nemoc opět.
1: Ne, to nemám, to není rýma. Ne, to není rýma.
0: Tak,
1: kdyby
0: tak
1: to byla
0: rýma,
1: tak to slyšíš jako. Cítím se líp, protože jsem do sebe nacpal dva paraleny, sice jsou 3 roky staré, ale nacpal jsem je do sebe.
0: Já myslím, že na tebe to zabere, i kdyby to bylo staré, nevím kolik let.
1: Jo, jasně, určitě. Jo. A co jsi ty chtěla říct ohledně toho, té horečky?
0: No, já vlastně takhle nic, já si nevybavuju, kde jsem já naposled měla, to musím zaťukat, takhle, ťuk, ťuk, klepám, klepám a rozhodně neplánuju, že bych se od tebe nakazila.
1: No to já vím, ale chtěla jsi něco říct k tomu.
0: Jako kdy?
1: V tom vstupu předtím, mám ti ho pustit?
0: Ježiši, počkej, no.
1: Počkej, ježiši, počkej.
0: To nebylo k horečce, to bylo ke rtuťovému teploměru.
1: Jo, k rtuťovému, no ale vidíš to, že se to k tomu vztahuje.
0: Ano, vztahuje. No ono totiž, není to tak dávno, co jsem četla článek, a myslím, že to tady bylo někde okolo nás, na Ostravsku nebo kde, no. Že byla vyhlášena evakuace kvůli rtuťového teploměru, který praskl.
1: Kvůli jednoho rtuťového teploměru,
0: ano,
1: který praskl.
0: Ano, protože to je prostě jako nebezpečný toxický odpad nebo co a museli normálně přijet hasiči a nějak to jako zlikvidovat. Opravdu, počkej, já ti to najdu, ten článek.
1: Ty se směješ,
0: ale já si to nevymýšlím, já ti to najdu. Však no. Počkej, i ty, Brute, počkej.
1: Tak to jsem velice zvědav, jestli kvůli jednomu rtuťovému teploměru celá 112 byla v pohotovosti. Fakt
0: no,
1: to
0: počkej,
1: chci vidět, jako
0: počkej,
1: jo? Jdeš to hledat, jo? Jsem zvědav.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
14: Moje auto mě reprezentuje.
15: Automička IMO.
14: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
15: Automička IMO.
14: Perfektně umyté auto od 109 korun.
15: Automička IMO.
14: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
15: Automička IMO.
14: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
16: No, super.
17: Co no, super?
16: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
17: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
18: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: To úplně sedí Houghton Colt a samozřejmě Katy Perry.
1: Pravda nebo lež?
0: A je to tady opět a zase naše vaše oblíbená soutěž Pravda nebo lež. Hrajeme o 2000 korun do restaurace Ondráž, která se nachází ve Sviatnově na Staré cestě z Ostravy na Frýdek Místek. Spousta parkovacího místa, výborné jídlo, výborné pití, zahrádka, grilovačky a samé bejkárny kolem dokola.
2: Vy, co jste nás rád zapli teďka a soutěž neznáte, tak jenom připomínám, že my soutěžíme do finále, takže velká losovačka bude až v pátek a tam se dozvíme, kdo ty 2000 korun vyhraje.
0: No jasně, dneska je středa, hledáme třetího do party tady do naší kolonky počítačové a pojďme na tu zákeřnou otázku.
2: Je pravda nebo lež, že Marek má dnes horečku?
0: Ještě stále WhatsApp 77337136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě. Tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež?
2: A pravda je, že ne vždycky, co řekneme, je lež. Pravda je, že někdy to je i pravda.
1: Hele, máme tady dneska jenom jednu hlasovku, ale ta samozřejmě nevyhrává, protože přišla docela jakože pozdě, ale pustíme si ji.
3: Ahoj, vůbec nevím, o co jde, ale je to pravda.
1: Hele, Peťo, super, my tě vybereme třeba někdy příště, ale prostě jsi byl trošku pozdě, ale máme tady určitě výherce, teda pro dnešek, že jo.
2: Já si pamatuju, že to jméno bylo Ivo, kterého jsme vybrali.
1: Ivo a koncové číslo je 309, takže je zapsán v tabulce.
2: A to je ten, co ti psal, že to je z Klimy?
1: No tak samozřejmě s Klimy to určitě není, protože před chvilkou psal i náš šéf, že měl 39 horečky a Aleš měl taky horečku, tak buď nás Aleš nakazil, oba všechny, anebo říká, že to mohl být taky nějaký moribundus z letadla. No, ježišmarja.
2: No. Třeba, nebo jste si něco z klubu taky dovezli, máte něco na památku.
1: Jo, může jasně. Hlavně, pokud to je jenom tohleto, tak to je dobrý. Tak.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz
0: Fresh Radio.

0: Já ti to říkala, že to najdu ten článek, ty jsi mi nevěřil.
1: Ano, dobře,
0: myslel jsi, že
1: to
0: tady zastahám za nos, ale našla jsem ho.
1: Našla jsi ho, no.
0: Dobře, nebylo to v Ostravě nebo v okolí Ostravska, to jsem se spletla, ale jinak
1: jaké
0: jsem měla
1: hejnice, hele. V speciálních oblecích evakuovali lidi z paneláku. Rozbil se rtuťový teploměr, to je prostě neuvěřitelné, jo.
0: Tak ono to prý nejde pozbírat, rtuť, to se ti jako rozstřelí, že? Je to všechno kontaminované, nevím, jak se to čistí.
1: Já nevím, jestli nejsme tak trošku už rozmazlení, víš? Protože tady na Ostravsku se tradovalo, že havíři si to házeli do jídla a by zjistili, kdo dřív dostane z toho průjem, víš? Tak nějak si říkám, jestli...
0: Tyhle historky teda neznám, ale abych tomu i věřila, no.
1: No, to tak je, já myslím, že kdyby si v 90. sedla do Venuše, tak myslím si, že by se nestačila divit, jo. No.

0: No teď to nejde.
1: Doprava.
0: A žijou ty naše počítače, no nedá se nic dělat. Mrkneme na tu dopravu v 15 hodin na jednu minutu. Dopravní nehoda žádná, jenom nám tady poslal človíček, že z Plzeňské ve směru na Porubu dolů, jak se jede k Hluvákům, tak je tam zdržení kolona zhruba na 20 minut.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Rychlá rota. A nebo dva, co nezastavíš.

0: Tak po hardwareové rozmluvě s počítačem doufám, že už to všechno bude fungovat tak, jak má. Hezké odpoledne, 15 hodin a už skoro 12 minut, rychlá rota je tady opět a zase.
1: Tak teď už jenom záleží na tom, jestli to bylo tím hardwarem a jestli to pomůže nebo tvýma rukama.
0: Jo, takhle, takže vysílám já, tak je to mýma rukama, jo?
1: Jo, protože já si myslím, že kdyby se to stalo mně a já byla za mixem, tak ty to řekneš úplně stejně. No, zase si za tím mixem, ty za to můžeš. Takže uvidíme.
0: Ne, ale stejně za to můžeš ty, jako víš.
1: Jako proč zas?
0: Většinou za všechno můžou ženské.
1: No ne, za všechno vždycky můžou většinou chlapi. To si myslím já ze ženského úhlu pohledu. A můžeme se teď hádat o tom. A pojď, klidně, máme na to celé 2 hodiny.
0: Za všechno můžeš ty.
2: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: No, rozhodně to na poslední den léta nevypadá tak, jako zpívá tady KTB, ale
1: ne.
0: Určitě ještě ne, ale já mám tady ještě jedno speciální zpravodajství, vodácké zpravodajství mám tady, víš, protože jsem se dočetl, že všechny české řeky jsou sízdné. Doporučujeme Jeep anebo jiné SUVčko. Výjimkou je Labe v Ústí, kde prý stačí Felicie.
1: Ježiš, to vlastně není moc směšné ani, ale je to dobré.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: Tak si Máro představ. Já jsem ti to myslím ještě neřekla a zapomněla jsem to napráskat, za co se dělo jako tady, když jsi tady nebyl, jo. Ale hnedka první den, kdy jsem vysílala s Honzou, tak si představ, on šel s Monikou do kina.
1: Cože?
0: Jo, oni byli spolu normálně v kině.
1: Fakt.
0: Jo, on, protože víš, jak ty občas vozíš Moniku do... do čeho to vozíš? Do obchoďáku, ne? Obchodního, tam
1: jo,
0: někde
1: jo,
0: vyhazuješ.
1: Ano, ano. No.
0: Obchodního centrum Forum Nová Karolina. Tak ona tam zase šla s Honzou, kde tady nebyl, jo. A protože jí odpadla potom zkouška, tak šli spolu normálně do kina. Na 3,5 hodiny, či nakolik, na Odysseu. No. To teď je velký boom, taky jsem si říkala, že bych to chtěla vidět, prý je to dobré.
1: No, já to vidět nechci.
0: Ne, no to mě to nezajímá, jestli ty chceš nebo nechceš, já to chci vidět. No ale chtěla jsem se dostat oslým můstkem k tomu, že by mě zajímalo, co by se muselo v tom kině stát, že by si ho chtěl opustit nebo ho opustil. Třeba v průběhu toho filmu.
1: Já vůbec nevím asi na to, co ti mám říct, jako jo.
0: Jako
1: asi...
0: opustil bys někdy ten film, co jako...
1: No já už jsem párkrát jakože odešel, kdy mě to fakt jako nebavilo.
0: Nebavilo, mhm. Dobře.
1: A jeden z těch filmů, který jsem nevydržel se dívat, tak tuším se jmenoval Počátek. A je to s Leonardem DiCapriem a větší hovězinu jsem neviděl.
0: Jo,

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Jako ty se směješ, ono to je jako... to už tak dokonale napodobit. Prosím vás, Marek nebyl otočený zádelí, jo? To byly jeho ústa, kdybyste nevěděli. Jako my se můžeme tady smát, ale to je vážná věc, Marku.
1: Jasně, jasně.
0: Jako představ si, že si zaplatíš ty strašně drahé lístky tady do kina v nejmenovaném nakupním centru. A jako jsou drahé, co si budeme vykládat, jasně. Když jdete dva a dáš si k tomu popcorn a nevím co všechno, tak si napikne část.
1: Tak tam necháš tisícovku.
0: Tak tam necháš tisícovku a pak to budeš muset opustit třeba v polovině filmu. Hmm? Protože prostě někdo to tak zandá, že tam nevydržíš a musí kino evakuovat.
1: Ale dovedeš si představit, jak to kino muselo být malé?
0: Jako nevím, jak moc, ale...
1: A tam je všude klimatizace nebo prostě ta cirkulace vzduchu, jako jak to ten člověk udělal?
0: Nevím, ale je to prostě pravda, nebylo to sice u nás, ale bylo to v Kolumbii, ale museli opravdu evakuovat no, během toho jasné. Nového filmu Spider-mana.
1: V Kolumbii určitě nefičel žádný vzduch a určitě tam bylo maximálně 100 lidí.
0: Fičelo něco jiného, možná ještě u toho kina.
1: Něco jiného, no.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: 16. hodina je tady a opět i doprava. D1, 334. a půl kilometr ve směru na Brno. Tam si dávejte velký pozor, protože jsou tam v sobě dva osobáci. Nelze to nějak přiblížit, protože kolem dokola není nic než pole a lesy.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: My už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
0: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Marka Mikaela, další hodina velmi rychlého vysílání na Fresh Rádiu.
1: Velmi rychlého?
0: Tak mi to tak někdy přijde, že mi to rychle utíká, že jsme jako rychlí. Někdy ne, ale někdy jo. Já bych ještě chtěla s tebou hovořit o tom kině.
1: Povídej.
0: Mě by zajímalo, co zvláštního nebo netradičního si v kině kdy zažil.
1: Sex.
0: Jako fakt? Já jsem si říkala, že to řekneš. A v nějakých zadních lavičkách, nebo kde? Nebo, a bylo to letní kino, nebo klasické?
1: Klasické kino to bylo.
0: Ne, kece. A dobré?
1: No, super. Úplně první vepředu pod tím,
0: ne,
1: pod promítacím plátnem.
0: Ne, to ne. Ty jsi nebyl vzadu aspoň? A řekneš na mi polohu?
1: Ne.
0: Proč?
1: Nejsi tak trošku zvědavá?
0: Já jsem strašná.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: ty Máro, já nevím, ale nám to jako tady nedá. Už mi tady psali i posluchači.
1: Kecáš.
0: Ať to jako vysvětlíš.
1: Nebudu
0: jak
1: to vysvětlovat.
0: Jak to mohlo v té první řadě, jako nám to nejde do hlavy vůbec.
1: No, ale proč vám to nejde do hlavy?
0: No, tak jako dívej se, protože jestli jsi to dělal v první řadě
1: no.
0: A v tom kyně byli lidi a vy jste tady před tím plátnem, tak si myslím, že víc ty lidi zajímalo to, co se děje tam dole u vás, než na tom plátně. Takže si myslím, že správně byste to vstupné měli dostat vy v tom případě.
1: Já úplně nevím, 25 je to celkem jedno, co si tím lidi kolem dookola myslíš.
0: No tak bylo to kino prázdné, nebo tam byli lidi?
1: Já nevím, asi 30 lidí tam bylo možná.
0: Jo.
1: A nebyl to žádný ten Kinemax nebo nějaký jiný Max. Takové bylo to, kino, takové to... klasické kino.
0: A i tak jako, já si jako furt...
1: Trošku vrzal ten stolek, no ale jinak to bylo v pohodě, no.
2: Moje auto mě reprezentuje. Automička IMO. Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR. Automička IMO. Perfektně umyté auto od 109 korun. Automička IMO. Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby. Automička IMO. Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: to jenom upřesnil, jo. Nebyl to žádný stolek, samozřejmě byla to ta lavice, která byla spojená v kuse.
1: No ta dřevěná.
0: V kuse, ano, ta dřevěná, že nebyly ještě sedačky, jakože jedna vedle druhé, ale byly to takové ty sedačky, které byly spojené v celou řadu.
1: Zaprvé si myslím, že to nemuselo být pohodlné, a ty jsi říkal, že ti bylo 25, takže ti to bylo asi jedno.
0: Určitě.
1: A jestli někdo seděl s váma v té řadě, tak to trošku huštalo, ne?
0: Neseděl naštěstí, seděli za náma, jako dobrý, pohodě.
1: Za váma hned.
0: No tak pár řád a to už je jednou.
1: Jako já jsem stejně pořád zastáncem toho názoru a myslím si, že jste měli dostat zaplaceno do ty lístky, jako vy, víš.
0: Hele, pojďme od toho pryč, ne? Chceš už jít od toho pryč?
1: No, ani ne, protože já teda nemám takovouhle zkušenost.
0: Já jsem si chtěl zeptat, jako jestli nahoru něco takového nemáš.
1: Ne, já nejsem takový exhibicionista, ať se to může zdát, tak já jako do toho bych určitě nešla. Mám ráda, jsem asi konzerva. Ale mám takového kamaráda, se kterým, když chodíme jako partie do kina.
0: Počkej, jak konzerva? Jakože sex pouze v lůžku?
1: Ale jako v kině určitě mezi lidma ne, víš.
0: Aha. A jeden z nejlepších sexů byl pod sloupem vysokého napětí. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Tequila and the Ibiza, tohle je Bob Sinclair a taky Bash. Co k tomu dodat?
1: Já ty myslím, furt že ta vaše ona... Ibiza, ty ale... se od toho neodepneš ještě v tomto
0: týdnu. Ne, to je v pohodě, já jsem chtěl říct, že spíše mi to připomíná jak nějaký brazilský karneval, protože tohle je takový ten úžasný rytmus, tohle to mi strašně baví.
1: Jo, jo, jako jo, je to našlapané, taky mě to bavilo. Měl jsi vůbec tequilu na Ibize? Nebo že nepiješ tequilu, že?
0: Ne, ne. Jako tequilu, já piju všechno, co teče, jenom to nesmí být tak jakože asfalt, ale tequilu jsem si nedal. No.
1: Tequilu jsi nedal. Ne. No, tak příště můžeš podle Boba Sinclaira, víš, to takhle udělat.
0: Jo, určitě.
1: Jenom doporučení pro tebe.
0: Jasně.
1: No, já cokoliv, co teď už řeknu, tak nebude tak... Tak jako nebude tak vtipné, jako to, co jsi řekl ty předtím. Já takové zkušenosti v kině teda jako nemám.
0: Já už si vůbec nic nepamatuju, já jsem nikdy nic neřekl.
1: Ale já bych chtěla pozdravit jenom kamaráda Martina, protože my, když jdeme jako partie do kina, naposled to byla Duna, tak on má velmi kvalitní catering s sebou.
0: Aha.
1: On si donese prkínko, nůž a nakrájí nám okurky, klobásu, vytáhne hořčicu.
0: Fakt?
1: To zase zažívám třeba takové netradiční věci v kině, no. Je to super potom, všichni na to máme chuť. A je to takový...
0: Takže takový cateringový grupen sex, jo?
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
9: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s průlízkami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: No, super.
2: Co no, super?
13: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
14: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
15: Rychlá rota.
2: Aneb dva, co nezastavíš.

0: Yes and, tohle to byla Ariana Grande. Jestli si viděla teďka nějakou její poslední fotku, tak nevypadá dobře, holka.
1: Doprava.
0: Pomaličku 17. hodina a připraven Aleš Bruna se svým Fresh Mixem.
2: A víš, co je dneska? Středa.
0: Středa.
2: A to znamená, že se Fabrik bude zase otřásat v základech, protože tady jsou fatální teroristé večer.
0: Jasně. A pokud jste čekali nějakou aktuální dopravu, tak můžu říct, že se vůbec nic neděje. Právě proto jsem to začal, jak
2: jo,
0: jsem to
2: takhle,
0: začal.
2: Jo, ty trošku si mě zmátlo, no. Jasně. Tak ale, to ty umíš.
0: Zítra po 14. hodině.
2: Já v pátek.
0: Jo, to nejsi.
2: Já si nejsem, ty máš drakejt, aby se mohl trošku prostřídat také.
0: Dobrý,
2: nezáviděl mi.
0: Mějte se, hezký večer, podvečer a tak dále a tak dále.
3: Doprava.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Tak hezkou středu. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku mixované muziky Fresh House Party mixem číslo 3. Originál Valerie Steve Winwood 1982. A takhle to udělal švédský Erik Pritz 2004. Hezký poslech. Jo, playlist na mém Facebooku. Je tam taky odkaz ke znovu poslechu a ke stažení. A teď už pojďme tancovat a vzpomínat.

další nesmrtelný kulťák, který v rámci taneční muziky In the Music Deep Swing. Americký projekt 2001. Dokonce teď v roce 2026 je tady spousta nových remixů. Hlavně ten od 26 je vynikající, ale klasika je klasika.

1999. Instrumentálka, nebo skoro instrumentálka o velké lásce Big Love. Britský producent Peter Heller. Jeho klubovka, jeho hymnus.

For the Weekend. 2004 Michael Gray. Opět britský DJ a producent. Nevím, či to je, ale v Británii prostě mají čich na skvělé taneční věci. Tak je věc, která se hraje dodnes a která funguje dodnes na akcích.

Sestru Bliss, Rollou, ale hlavně Maxi Jazz. 1995 a ten nejznámější syntetizátorový drop riff. To jsou Faithless a Insomnia. Tak vzpomínáme na Freshy v rámci středy a tančíme.

takhle panáčka jsem zažil teď naživo v sobotu. Na Ibize v Paše. Armand van Helden a jeho My My My 2004. Jo, a bylo to skvělé.

přidám taky trošku funky houseu. 1996, One Love, Isley Gigo. Vždycky projekt, který pravda udělal jednu jedinou věc, která je přežila, teda u nich toho udělali trošku víc, ale tahle ta se hraje dodnes.

0: Destination Calabria 2007. Italský DJ Alex Gaudino a Crystal Waters. Tak jak tomu ikonický videoklip, pokud se ho neviděli, mrkněte.
1: Je to fakt sexy.
0: A pozor, vlastně jeden z dalších velice úspěšných mashupů, protože tady jsou složené dvě skladby. Až spojení obou přineslo kýžený úspěch.

One Dark, One Day. Pět kilometrů jsme mohli vidět tady v Ostravě naživo. Trošku pravda tehdy pršelo, ale bylo to skvělé. Hlavně jsou tady další saxíky. ...2014 za písnička postavená na slavném projevu, nebo na sampliku z projevu Martina Luthera Kinga, I Have a Dream.

2003. Marilas.

0: 1998.
1: Aleš Brůna, Binda Mix.
0: Švýcarští Black and White Brothers v remixu DJ Tonky. Put your hands up in the air.

Tak za chvíličku pokračujeme, vzpomínáme na starou muziku. Fresh House Party Mix číslo 3, playlist na mém Facebooku. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Za chvíličku Phil Farner, nebo taky Spankers, nebo JD. Za chvíličku jsem zpátky, in the mix.

Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě.

0: sdk@ostrava.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Tak jsme zpátky. Srdeční mixování a vzpomínka na staré taneční becky, takzvaný Fresh House Party Mix číslo 3. Tohle to je plastické snění, Plastic Dreams a holandský DJ JD. Hezký poslech. Tohle to je ikonická záležitost, která vyšla jako single v 5-minutové verzi, ale existovalo i celé album, celá hodinka, tedy skoro, kde se přidávaly jenom jednotlivé nástroje, byla to vlastně jenom jedna skladba, ale geniální, pořád se tam něco dělo.

0: Fresh Radio Ostrava 886 a 136 FM. Synec 106.5 FM.
1: A taky aplikace, a taky DA+, jsme fresh. A sjíždíme staré taneční bomby při středě.

Nejdříve Laurent Wolf a jeho saxo a pak přišla tahle ta komerčnější verze Saxo Anthem od Monaka. Alright, 2005, saxíček.

česky Phil Farner. 2001 písnička, která nejdříve vyšla jako White Vinyl. A všichni se ptali, kdo to hrají. A pak se tady Phil přiznal. Miami.

Jasný důkaz, že i ve Švýcarsku to umí slušně našlápnout a udělat kulťák, taneční kulťák. Švýcarští bráchovej Shakedown at Night 2002.

Originál 1992. Sergio Madness. Magalena. Tohle to je verze 2017, plus minus. Remix Simon Fiver. A Gregor Salto.

Oh yeah. Italští Spankers, Sex on the Beach 2009. Come on. Když budete pozorně poslouchat text, tak zjistíte, že to o sexu vůbec není. Je to o nápojích, které byste neměli na jedné party míchat. Aby vám nebylo blbě. A Sex on the Beach je ten geniální nápoj, který můžete pít z plna hrdla. Aspoň podle té písničky. Are you ready? Go, go, go.

Tak Fresh Party House mix číslo 3. Ten jsme dneska projeli, připomínám, playlist i odkaz ke stažení je na mém facebookovém profilu. Okay. Doufám, že pro vás hezké letní vzpomínání. Remember, more drinks, more party. Here we go. 1, 2, 1, 2, 3, go. Na chviličku pokračujeme, dáme si trošku aktuální muziky. Jo, i v létě se něco děje, taneční muzice, nebojte. Fresh Mix a

0: cocktail.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
13: Je, tam je dinosauří mláďácko!
14: Mimino Stegosaura!
15: On chodí!
16: On je živý.
13: Hoši, velké řeště s průlízkami.
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
18: A dívejte, tam je ten velký.
19: Ten má krk až do nebe.
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

Tak pokračujeme ve středečním mixování a taky v tancování, pravda. Ale teď už aktuální věci. Tady je brazilský Alok a Jennifer Lopez. Everything's fine, hezký poslech.

Axwell a taky Bon. Whatever turns you on. Další letní taneční vecka současnosti.

ještě dám taky Becky G. Takhle to remixovala, tady myslím ten její poslední single Don Diablo. Tady je, jepa.

Don Diablo je nejenom skvělý remixer, ale taky skvělý DJ, pravda, ale i skvělý interpret. Tady jeho poslední kousek, který vytvořil minulý pátek, jo. Gangsta Lean.

Holandští Lucas and Steve, jejich aktuální All I Know. Vy jste byli ve fabriku, pokud se nepletu. Dneska nevím, jestli by ho zaplnili úplně celý, doba je zlá. Ale vůbec nedělají špatnou taneční muziku. A vy jste na Fresh in the Mix v rámci středy.

0: Tahle ta písnička v současné době na Ibize docela hraje, zní a funguje. Barcelona, Sophie Tucker. Tak, za chviličku pokračujeme in the mix v rámci středy. Dáme takový předílový Ibiza megamixík.
1: Fresh Radio.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Růžový slon.

0: Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Tak, slibuval jsem Ibiza, mixík. Tentokrát nebude takový hodně našlapaný, bude takový lehce chill outový. I tahleta muzika tam má kořeny a opodstatnění. Hezký poslech. Co se budeme povídat, v létě je tam obrovské horko. Se tam nedá moc hýbat rychle, pokud to teda nejsou kluby, které jsou klimatizovány. Pokud ovšem nevyjdete ven. To jsem několikrát udělal a bohužel jsem chytil výjimečku. Tady je Jamie Woona, Night Air.

jsme samozřejmě při naší minulotýdenní návštěvě Ibizy několikrát navštívili ona místa, kde se chilloutová muzika zrodila, tedy Café Del Mar. Dneska už je trošku Café Del Mar zapomenuto, už je tam hlavním bodem, kde se všichni scházejí, Mambo, hned vedle. Kdyby všichni zapomněli, jak v 90. se složitě a nádherně rodilo Café Del Mar a chillout. Faktem je, že v Mambu vystupovali takové hvězdy jako Clapton, aspoň za nás. Prostě opravdu velké hvězdy a nejvíc lidí. To jsou Faro Stellar, My Man.

Tohle to je remix roku 2026 Francis Merciera, který jen tak mimochodem taky v Mambu jeden večer vystupoval při tom nejdůležitějším okamžiku, tedy při zapadání slunce. Tento Haťan je hodně in v současné době, má tam i svoji vlastní show na Ibize.

Navídnu taky hned ve dvou verzích, v té původní a v té novější, tu slavnou z Ibizy o práškách. Jo, je to tam pořád. Mike Posner, I took a pill.

Tohle je ta původní verze, kterou udělal švédský Sepp, nebo severský Sepp. A pak přidám ještě Davida Guettu v remixu novém.

Tak tlačíme to do finále, zase zítra po 17. In the mix, čus. Chill out in Ibiza, if I can have you. Don't know why I'm surviving. Originál Bee Gees, horečky sobotní nocí, tohleto je verze Six Finger.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: krásný středeční večer, vážení posluchačové.
1: Krásný Mikouši.
2: Přichází nová éra.
3: New era.
0: Co to znamená?
1: Nic.
0: Aha.
2: No, chtěl bych říct, že v našem novém velkém studiu je nám poměrně těsno.
1: Jo, je nás tady trošku více, než nás vždycky bylo zvykem. Vždycky jsme tady byli ve dvojko, dneska je nás tady
0: 9 a 2 psi.
2: Historie Fatal Terror Show sahá nějakých více než 20 let zpátky. Už si nepamatuju, Elvis, pamatuješ si?
1: Já si pamatuju, že jsme začali vysílat. Tady to asi můžeme říct.
2: Ale tady
1: to asi můžeme říct, že jsme začali vysílat 2001 na KISu. V Kismaní.
0: Kismaní, 2001?
1: 2001,
0: to jsem měl 12 let. No.
1: No, tak.
2: A přehrával jsi ty kazety toho Fatal Terroru.
1: Ne, počkej, on si přetačil na tušce, kámo, víš to? Jsi měl jenom jedný baterky na týden. No a tam jsme začali s pořadem a ten se jmenoval Fatal Error.
2: Tak, ještě s Queenem. A pak jsme měli, pak jsme byli odejíti.
1: Ne, pak jsme tam, byli jsme tam asi 3 roky, pak jsme byli na rok odejíti. No a pak já jsem dostal práci v mém bývalém zaměstnání. Takže v rádiu Helax. A tam vlastně zrovna v té době byla taková ta potřeba mít večerní stylové pořady, tak stejně jak je na Freshi.
2: Ano, a pan ředitel po nás šáhl.
1: A pak pan ředitel po nás šáhl a od roku 2005... Po roční pauze od KISu vysíláme vlastně Fatal Terror Show.
2: Takže vlastně...
1: To se jmenovalo Fatal Terror Factory tenkrát.
2: Tak, a ještě tak. To bylo teda s Kmínem samozřejmě, ale s terapistem.
1: Ano, s Kmínem, s terapistem.
2: Ještě někdo nám tam chodil hostovat?
1: Hele, ne, potom nám odpadl Pavlík, terapist.
2: Jo.
1: A pak nám odpadl Kmín, který začal vysílat odpolední...
2: Ne, počkej, nejdřív Kmín a potom terapist.
1: Nebo naopak, dobře.
2: A terapist byl ten, který řekl, hej, tady je takový jeden mladý borec.
1: Jo, to je on ten, co mi posílá všechny novinky.
2: Jo, on je chodící knihovna drum and bassu.
1: A to je kdo?
2: To je Fempa.
0: Asi jo, když to říkám.
1: Asi jo, asi tak. Určitě, kámo.
0: Se červenám teď.
2: Je to tak. Pak se k nám přidal, Schooler se k nám přidal na SSD rádiu.
1: Jo, vlastně. No to bylo takové ještě trošku složitější. Pak nás na rok jakoby vlastně vypli, protože na Helaxu si uvědomili, že večerní pořady tohle druhu prostě nechcou, no. Protože to kazí imič toho rádia vlastně. A ten rok, kdy jsme nevysílali, rok, tak jsme vyhráli nejlepší drama maximum pořad roku na DDB Awards, což bylo nejvíc jako směšné. Že vlastně za rok díčeho jsme jako dostali ještě plaketu a dceru prostě. Jeli jsme si ji z hrdostí vyzvednout do Prahy. Do
2: a to jsme vlastně vysílali na internetu Slim Slam Drum Radio.
1: A to jsme vysílali na internetu Slim Slam Drum Radio, kdy jsme se snažili přibrat k sobě Krampovi Adama Skuvara.
2: Přesně.
1: Který nám řekl, hoši, já bych to tak rád udělal, ale já se stěhuju do Prahy. No a od té doby je v Praze.
2: A vlastně. Pak dostal šanci Páťa Madface.
1: Pak vlastně, pokud bychom šáhli po Madfaceovi, že?
2: Jasné.
1: Nejvíc teďka tady se usmívá krásně, nečervená se, na rozdíl od Pemfy.
0: Zkušený.
1: Tak to byl první díl našeho pokračování, my vás budeme ještě chvilku natahovat, dejme si tuhle novinku.
0: Tahle novinka je A-Cray, Sorry Not Sorry a vychází to na novém labelu Break Art.

0: My jsme 6-5, Sifuna vystřílel Madface.
1: Podobný.
0: Ej, Paťo, kdy ty si, odkdy ty sama vysíláš, pamatuješ si to?
1: Já právě vůbec nevím, ale nemůžu... podle mě si bude pamatovat Fempan, pamatuje čísla, data.
2: U tebe taky nevím, no. Já si pamatuju, kdy já, ale nevím, kdy to.
0: No my jsme vlastně, po tom, co jsme se vrátili na Helexu zpět, po tom roce, co zjistili, že to nemělo smysl vůbec vypínat, tak jsme mohli vyslat dál, očetní pořad, a tam vlastně už Skluar nebyl k dispozici a my jsme nechtěli vyslat ve třech, myslím, že jsme 2 roky vyslali ve třech. Mm. Točili jsme se jako ve třech, ale pak jsme si řekli, že by to ještě někoho chtělo a to myslím, Patrik, bych to typoval tak na 2018.
2: No, je to možné.
1: Je to možné, říkám,
0: že by to tak nějak mohlo být.
1: Je to možné.
0: 5 let. 2018, 2024.
1: Je to možné, no, 6 let.
0: No a pak byla jako chvilku pauza samozřejmě, když vyplý Helax, tak to asi 2 roky stálo. No a teďka už 2 roky, teď bude mít fresh 2 roky na Vánce vlastně, tak 2 roky vlastně od začátku vysíláme Fatal Production tady, že?
2: A letí to.
1: To taky letí.
0: Letí to, starneš, kámo, už tady vidět na tobě. No ty si nesmí vůbec, jako jo. Jo, hlavně jsou si fotovi. Tak.
3: Já bych když tak řekl Fempa, ukáž, co máš po čepici.
0: No, jasně.
1: Ty vole, nikdy.
0: Tak to mám ráku pod pasou, kámo, he?
2: Jsem zvyklý, v klidu.
0: Ještě to natáhneme o jednu bizičku a pak vám řekneme vlastně, co se stalo. Jako někteří si tuší.
2: Jo, já jsem jenom chtěl říct, ať se podíváš, co hraje.
0: A kde jsou Banks?
1: No, já se právě na to koukám.
2: Slyšíš to?
0: Co?
2: No jak to
0: no,
2: zní?
0: No, slyším, že se zbláznil a dělal Liquid, jako.
2: Ano, přesně.
0: To si pověděl slyšet?
2: Jo.
0: Já jsem chtěl říkat do éteru, jako, víš to,
1: ne? Oni mají taky asi novou éru.
2: Já jsem schválně, ne, tam vyšly 3 tracky, já jsem schválně jako vybral ten Liquid, no.
0: Jo, protože... jo, aby jsme jako naštval, jo?
2: Ne, okay. Abych ukázal, jak jsou různorodí.
0: Ale mě už naštval Mates dneska, tak to mi už to nepovede. No, tak uveď tu novinku.
2: Takže tohle jsou Aggressor Banks, Wings a vychází to na Carnage Music.
0: Super, jdem si poslat na svojí půl písničky.
2: Jo.

0: Hele, tady se hromadně objednává pizza. dáte si teď někdo?
1: Jenom si dají.
0: Tak a tím pádem jsme ukončili co? Celou historii Fatal Terroru, že? A teď jsme vám přišli říct, jako, že to balíme, nebo co?
2: V podstatě jo, teď jsme se dopracovali k tomu, že za 23 let, co existuje Fatal Terror...
0: Jsem starší o 23 let. No.
2: 20 let vysílal, takže vlastně ano, ano, je to tak.
0: Takže já jsem se odvysílal úplně 20 let.
2: Tak a vzhledem k tomu, že jsme všichni tak nějak odvysílání...
0: Ano, tak jsme si řekli, že se na to vykašlem a že to předáme mladým.
3: Proč se díváš na mě?
0: Tak jsi mladý, ne?
3: Jo, tak to jsem rád.
0: Tak jsi?
3: Jsem, jo,
1: tak dobře, dobře jako. Předáme to ještě mladším.
0: Předáme to mladým, ale pak jsme si jako uvědomili, že by byla úplně škoda.
2: Zahazovat to.
0: O to úplně zahazovat. Tak přišla druhá teorie a to byla ta, že bychom ten tým mohli trošku připouknout.
2: Což je lepší teorie.
0: Začnem to procesovat, dívej, jak se dívám na Beatu, tak si myslím, že jsme to nepřifoukli o moc. jako velikostně, myslím tím jako... Víš co?
2: Jede video?
0: Ale... No tak ona to strašně natačila a teď nic. No.
2: Teď nic, no.
0: No, takže jsme to přifoukli o Beatu. Velikostně nic moc, ale myslím tím, jaká Beata je, DJka, jak dlouho hraje, tak si myslím, že ho dost. Čau, Beatko!
4: Ahoj,
0: super.
2: Takže budeme si nejdřív jít.
0: No, tak jak, si já bych to jako vzal tak postupně. Tak jsme to přifoukli, o koho jsme to ještě přifoukli?
2: Přifoukli jsme to její kolegyni Abelin.
0: Ano, ahoj. Takže to vlastně vidíme.
2: A nechceme jako napřímo říkat, že jsme potřebovali grafika, jako jo, ale...
0: Takže to vlastně vidíme, že to vlastně nebude možná ani Fatal, teda to spíš Beatalk, že, ve středu. Protože oni jsou zvyklí z toho svého podcastu.
2: Ale ono se to potom promíchá a bude to...
0: No, všichni budou stejně úplná chyba, že?
2: No a dále jsme potřebovali silnou rotu mladých... nadějných producentů DJů, kteří mají všeobecný rozhled a neposlouchají jenom Neurofunk.
0: Přesně.
2: Takže, no, na koho jsme si mohli vzpomenout?
0: No jasně, tak na koho? Ten, který je pokaždé ve fabriku na každé pořádné dramavisové akci a rozplývá se nad tím zvukem. Jak je to super u těch rováků.
2: Takže Mára Drop Database.
0: Ano, Drop Database, čest.
5: Zdravím.
0: No a posledním největším přínosem, protože oni přišli dneska ve dvojko, je člověk, který se stará o drama voiceovou stage na festivalu Beats for Love.
2: Ano.
0: Takže si taky docela šáhne hodně hluboko na ty hvězdy.
2: A hlavně má i nějaké informace ze zákulisí většinou.
0: Ano, zákulisní drby.
2: Zároveň nám tady přinese trošku toho stounu do vysílání.
0: Ano.
2: No a tím je samozřejmě Kuba aka Fantek.
0: Fantek, čau.
5: Dobrý večer.
0: Takže to je vlastně všechno, takže my vám vlastně chceme říct, že od dneška jsme se dozdostli o další 4 lidi. To znamená, že už nás je 8. Kdyby se chtěl někdo přidat, zavolejte za 20 let.
3: Za chvíli bude vyzvání telefonu, když budu myslet, že budu volat teď.
0: Jo, takže vlastně se mění de facto složení tohoto pořadu. Budeme asi vystupovat nejdříve po dvojicích. Myslím, že to je jasně dané. Elvis Sifon, Femfing, Madface, Beata Evelyn a Maro Drop Database s Fantekem. Ale určitě se stane, že nikdy nebude nikdo moc, tak můžete zažít určité remixy. Jakože třeba já s Beatou.
2: A to bude velice zajímavé.
0: To bude triple drop, hele. Teď nevím, na koho se nejvíc těším. Ale poslední novinka, dívej, tam tady hraje 20 sekund.
2: A jo, tak tohle...
0: Můžeš říct, jaký to byl podcast o sport?
2: Pensley and Boysen's Letting Go na Monster Cat. Takže pojďte si dát posledních těchto sekund.

0: pro tento týden. Toto je Inai a Envy s trackem Drilla. Je to Drilla?
1: Drilla, ano.
0: Protože na tom singlu digitálním vychází dva tracky. Druhým je Sinister Life. Takže toto je Inai a Envy, Drilla na Critical Music.
1: Tak, jsme slyšeli dost, ne?
0: Jo,
1: startu. Teď to slyšíme, necháme si to jako podcast. A my máme za Majkem, Beatku. Beatko, čau.
2: Čaute, čaute všichni.
1: Čau, na mixa, jak se ti líbí.
2: Čau,
1: fajně hepky, že?
2: Je to super.
1: Zase s tím mázlí, že?
2: Je to super. Je to dost jako jemné.
1: Ale je to trošku závislost, jako víš to. Je to hodně podobné jak DJský mix, jak to, kdyby si vyměnil buchtu prostě. Jo?
2: To já neznám, bohužel.
1: No. Ne? Okay, nevadí.
0: Tak vy jste v tom bytolku šavle netahali, že?
2: My jsme šavle netahali, no.
1: A za co jste tahali?
2: My jsme tahali na pady z Krůniče.
0: Ne, ale bylo to určitě úspěšné. Tam asi tím, že Kajra se odstěhovala do Prahy, to trošičku pozbývalo smysl.
2: No my jsme to potom vlastně táhli ve dvojku, což se dalo, protože s tím hostem to bylo jako celkem fajn, ale...
1: S hostem už to byla fajná trojka, jo?
2: S hostem už to byla... ale my jste

0: pochopit, od toho pořadu, plus jste nás vyhodili, takže to už bylo jasné.
1: No dívej, a od z místa, odkud jsme vás vyhodili, vás vracíme zase zpátky.
2: Ano, přesně, protože aby jsme si to řekli, tak my jsme tady kdysi v Radio Fresh, teďka sídlí ve Fabriku a je to vlastně v našem studiu, které jsme tady s Jirkou provozovali od roku 2008 a je to v hlavní místnosti toho studia, kde se mimochodem přetačili Beatalk, jo? Takže vítej na nule, jo?
0: Děkuju,
2: jsi zpátky na zadní.
1: Vítaj zpátky, zapínáme pasy.
0: Odlot.
2: OK, tak to byla bitka. Takže jak se těšíš na vysílání?
0: Já se velmi těším, jsem to řekl, jsou mírně nervózní, ale já věřím, že se to do toho dostaneme a bude to super.
2: Jo, i kokta přestali časem.
0: Jo, přesně tak.
2: Tak už to tam půl, tu písničku, aby se za chvilku vrátíme.
0: Tak jo, čau.

0: Máme tady další krásnou novinku, kterou mají na svědomí Hybrid Minds a Homesick.
1: Počkej, to není ona, ta bude hráč potom, kamo.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Tak to je velká škoda.
1: To je Circadian tohle, to, jo?
0: Ježíš.
1: System F, kraj, kdy to tam mají zpívá, kraj.
0: To tu ani, ale já to tu nemám.
1: No to nemáš, protože to byla novinka, kamo, totiž asi tak před jako 14 dny nebo třema týdnama.
0: To taky říkám.
1: Dáme mezi novinkou. Já jsem říkal, teďka pojďme mluvit a potom dáme novinku.
0: Tak jo, tak dáme novinku.
1: No teď to úplně teďka prodloužil.
0: Tak potom dáme novinku.
1: Potom dáme novinku. Hele, další na majku, tady je s náma Marot, Drop Database, čau.
2: Čau.
1: Ale zvedni si to je rameno, to se normálně hýbe.
2: Jo, děkuji, děkuji. Jo.
1: Jak se cítíš, pane moderátor?
2: Teď trošku nervózně, ale myslím si, že
0: ale počkej, ty už máš nějaké zkušenosti.
2: Je to pravda, mám nějaké zkušenosti.
1: Kdo jsi moderoval?
2: Kde jsem moderoval, nebo s kým jsem moderoval?
1: No, nebo kde a s kým?
2: Zmoderoval jsem tady v tomhle rádiu, ale byli jsme tenkrát ještě trošku v jiném studiu. Byli jsme v Karolíně a byl jsem tam jako host.
1: Jo, tak to jsi nemoderoval, to jsi tam byl jako host, to je rozdíl, kamo.
2: No dobře, pardon, dobře,
1: to tě nemoderovali, to tě grillovali,
2: jo. Tak, byl jsem grillován,
1: to je něco jiného, jo. Ale to já si pamatuju, protože z toho byl i záznam, myslím, jaký jsem viděl kluci FEMFA s Madfacem dávali dopředu i jako...
0: Announcement?
1: Ano, grafický, který jsi dělal určitě sám.
2: Rozhodně, jak jinak.
1: Takže to je náš jako druhý grafik, jo. Dobře, máme dva.
0: Máme dva, takže konečně jsme dospěli k tomu, že máme aspoň jednoho.
1: Že jsme vlastně soběstační. Jak to vidíš s Fantekem? Co budete jako dělat?
2: No, budeme si povídat rozhodně. Budeme pouštět spoustu skvělých tracků a věřím, že to bude velice, velice...
1: Jej, Fantek už sypne ruce.
2: Ne, budeme se snažit spoustu novinek, spoustu nevydaných tracků se budeme snažit pouštět, bude to určitě rozhodně velice zábavné.
1: Ano, my jsme ještě chtěli říct, že jsme vlastně takový, jak máme my koncept písnička novinka, tak my jsme vlastně proto, aby si to každý dělal chce, že?
0: Přesně.
1: To znamená, že každý pořád prostě bude jiný.
2: No to doufáme.
0: V tom je ta devíza a taky je devíza v tom, že kluci mají hodně přehled o úplně jiné hudbě, než poslouchá
1: jo, my
0: běžný
1: ještě,
0: poslouchá.
1: My se budeme ještě učit, jo?
0: No to taky.
1: To je super ta složka, tady ta sdílená, kdy oni tam budou kopírovat ty tracky, aby to pak budeme v tom hrabat. Hoši, doufám, že tam bude všechno ve 320, jo? Ať si to dá hrát, jo? Díky. Tak, Drop Database dneska náš nový přírůstek.
2: Tak jo.
1: Vypadá, že kdyby se narodil zrovna.
0: Ale hoši, a já nemám ty sluchátka, tak už hraje ta novinka?
1: Jo, už hraje, hele. Hybrid Minds, no, z toho načal, tak to doční.
0: OK, takže Hybrid Minds, Homesick, title, Never Tell, takže to je titul.
1: Aha. Ano.
0: A vychází to na jejich vlastním labelu Hybrid Music.
1: Jdeme na to.
2: Čau.
3: Novinky.

0: Tož dobré to je.
1: Tož dobře to šlapuje. Máme tady další novinku, tohle je Phase One Polaris, track se jmenuje Icarus a je to remix Austrálie, Shock One. Vychází to na labelu Sounds of Mayhem.
0: Zrovna dneska jsem na něm uvažoval, že dlouho něco nic nevydal, nebo aspoň o tom nevím a teď šup.
1: A je vesmír. To tam? Je to vesmír prostě.
0: Tak já jdem si to poslechnout a pak si vyspovídáme dalšího asi Kubu. Mm.

0: To je hrozné, kluci, jak jsou tady teď noví, tak pracují o 106 a ani rozhovor nedokážou tady nestíhají dávat.
1: Tak ahoj, Kubo.
0: Vítej, kolego.
2: Dobrý večer ještě jednou, kolegové.
0: Co, těšíš se?
2: No moc. Splněný sen.
0: Já si právě pamatuju, že jsi mi psal a já říkám, jo, já tě přepošlu na sifon a opět jsem na to zapomněl a potom kluci, hej, potřebujem to nějak rosto. Víš, jako, a já říkám, jo, ty vole, tak možná Fantek mi vlastně psal, tak ještě jsi mi napsal.
2: Tak jsme to dali dohromady, no.
1: Přijde mi Kuba jako nic proti ostatním, ale Kuba mi přijde jako takový nejvíc značený z toho.
2: Jde to vidět, že?
1: Jako nechci, ať to neslyší jako ostatní. Jako ty jsou samozřejmě taky nadšení.
0: Ještě, že máme tak velké studio a neslyší nás tam vzadu.
1: Přesně. No.
0: Super. Ty budeš s Markem, že jo?
2: Přesně tak. No. Přesně tak.
0: A pracujete spolu někde, nebo to bude poprvé, co budete spolu takhle?
2: Nepracujem, kromě asi nějaké historické produkce, co jsme spolu jako měli, tak jsme nějak jako nepracovali, takže se na to moc těším. Mara už to nastínil, nachystáme nějaký zajímavý pestrý program, nějaké nové věci, nevydané, možná
0: bangry.
2: Občas zabrouzdáme i do minulosti, ne že bych kopíroval jedno nejmenované radio, ale, ale občas je fajn si v radiu pustit
0: tak jasně,
2: nějakou
0: určitě,
2: tu
1: takže tam bude
2: slovou věc.
1: Posluchačům se zobrazovat ID, že jenom?
2: ID. MCID.
0: MCID. ID featuring MCID. No jo, super, dobráš. Tak jo, tak není tohle náhodou novinka?
1: Náhodou tohle je novinka, Patriku, máš pravdu. Tohle je projekt Synergy a ti vydávají track Falling a vychází to na labelu Synergy, ať to máme jednoduché.
0: Super, paráda.
2: Tak jdeme na to.

0: Víta. Fresh Radio.
1: Hola, hola, hola. Tak jsem zase zpátky v eteru. Je nás tady hodně, nemám co kecat a ty ukáž, jak s tím zarabat. Protože my máme za mixem i za mikrofonem DJku Abelin. Jednu z bývalé trojice B-Talk. Ahoj, nestyď se.
2: A ty už jsi tady jednou byla přece.
3: Jo, jo, jo.
2: Ty už znáš ty mikrofony tady.
1: Prosím tě, jak se ti spolupracovalo s holkama v B-Talku?
3: Jo, super, já jsem taková přizpůsobivá hodně, takže nebyl problém.
1: Jo, takže jsi přizpůsobovala i hudebně?
3: No, to by se tak říct nedalo asi. My máme každá tak jiný styl. Jako...
1: A jaký je tvůj favorit?
2: Co to zajímá?
3: Já mám takový tvrdší styl.
1: A tvrdší styl. No a my tady budeme něco oznamovat, takže lidi si potom třeba budou moci i poslechnout, ale to až za nějakých třeba 10 minut. Vy jste tam chlastali z holkama, že?
3: To není pravda.
1: Tak dali jste si na kuráž, ne? Už to tady proběhlo, takže nemusíš zatloukat.
3: A
1: já to chápu, ne, takže to je v pohodě. Já třeba před hraním si rád dám ze dva panáčky. Jako, to je tak
2: uvolnění.
1: A ty aj ze tři. Záleží, jestli řídíš nebo ne.
2: Dobrá, no, dobrá.
3: To je další věc.
1: No. Tvůj nejoblíbenější producent?
3: Current Value.
1: Ty jo. Byli teďka v Polsku, že? Nedaleko. A málo ho bukujou.
3: No, tak už to není, co to bývalo, ale je to furt dobrý.
1: Jo, a to jsou jako hodně plechy, no. To si myslím, jako, že si možná nejtvrdší z nás všech, jako tady. No, nevypadáš.
3: Někdo musí být.
1: OK, my máme poslední novinku, nebo ne?
2: Novinky už nejsou, teď už bude DJ set.
1: Ty jo, bude DJ set. A co tam máme?
2: Viper Trinity. Femfa vybral, to jsem já, Futurebound a VOE. A hráli jsme na Beats for Love. V létě. A bylo okay. To super.
1: To je super. Takže díky, Abelin. A za chvíli jsme zpátky teda se setem.
2: Yes.
3: Jo, jo.

0: Get you ready!
1: No, už tady lopem chybičky. Chybička se odděla, pustili jsme vám něco, co už hrálo, a to jsme nechtěli.
2: No, ale už jsme zpátky s tím, co nehrálo.
1: Už jsme zpátky s tím, co jsme chtěli pustit.
2: Respektive hrálo to tam, kde si možná byl, ale nebo si třeba nebyl. Ale pokud si nebyl, tak si udělal chybu, protože jsi tam měl být.
1: A jak jsem to mohl vědět, jako? No, jak jsem to tam dobře jinak, to je Setík z Beats for Love, ne?
2: Je to tak, to si tam byl, ale jinde.
1: Paťo, v kolik jste hráli?
2: V 11.
1: No. V 11, no hele, kamo, v 11 jsem je úplně čistá rostí na Beats for Love, než jít na Patrika, hele, jo?
2: Je to fajn, takže toto jsou Viper Trinity, neboli Future Bound, VOE a Madface ve společném setu, exkluzivním, myslím, že hodinu a půl jste měli, že? Jasné, tak jste tam byli čtyři. No, ale samozřejmě zároveň i se zpěvačkou, takže...
1: Jo, jo. Patriku, kolik jsi spustil písniček? Říkal tři asi.
2: Tak jo, tak 30. No.
1: 30, jasně.
2: Ubral si mu tu nulečku na konci. Jo.
1: Tak a ještě než řekneme to, co chceme říct, abych se ještě vrátil k předchozím vstupům. Když jsme se bavili jako o těch panáčcích před hraním, hele, jsem svého času zvadali 2 litry jako před hraním.
2: My stačili... Ze začátku 2 litry po hraní v keši. Pak už to zašlo být málo.
1: Ale taky se mi už stalo, že třeba policíku mi sifon jako přistrkoval odposlech hlavě. Minulé přišel a posunul mi odposlech úplně až na ucho, bo jsem už kopal brambory, že jo.
2: Hele, brambory
1: ale
2: se...
1: Ale víš to, hele, jak to je, brambora k bramboře?
2: No,
1: a Mercedes na dvoře, kamo.
2: A máš ho tam?
1: Ne, mám Hyundai.
2: A přitom bramboračka pořád dobrá.
1: Jasné.
2: Brambory musí být, protože potom slyšíte, že to opravdu není předehraný mix.
1: Ano, přesně tak, že dneska už to je takové, že nikdo nemá brambory.
2: Ale
1: a protože nikdo není DJ. Víš,
2: v Lidlu si koupíš konzoli, tam má sync a jedeš.
1: A i v Lidlu už mají sync? Jo. Jo, v Lidlu sync v akci za 99 jenom tento čtvrtek.
2: Synku.
1: A mám se jít do Lidlu. Okay. Dobré, tak my jsme teďka chtěli říct, že samozřejmě vzhledem tomu, že jsme se takhle mocně rozrostli, ale jako mocně,
2: ano,
1: máme jako dost dobře nakročeno k tomu, zvládnout celý opener sami, že?
2: Dá se to říct. A je to takové resurrection, protože možná pamětníci pamatují naše legendární Fatal Terror Show Live on Tour.
1: Jo, Fotoslot jsme tomu říkali.
2: Zkráceně Fotoslot. Protože jinak, jako když chceš napsat headline prostě.
1: Jo, Fatal Terror
2: Show Live on Tour.
1: Jo, jasně.
2: 360 Supreme, vole.
1: Jo, jo, jo.
2: Takže se vrátíme i k tomuhle.
1: Vrátíme se určitě k tomuhle a vykopáváme už za chvíli.
2: A to řekneme za chvíli.
1: Řekneme to až za chvíli?
2: Řekneme to až za chvíli.
1: Okay.
2: Zkontrolujeme našeho hlavního manažera na promotion.
1: Ano, jestli to.
2: Ťačka.
1: Jestli už jde tu pizzu.
2: Jo, ještě mlaskám, takže za chvilku jsme zpátky s vykopávačkou legendárně první Fatal Terror Show v toto miléniu.
1: No, ne, v téhle nové éře Fatal Terroru. Jo. A vlastně, a kdyby to náhodou někdo věděl a myslel si, kde to bude vykopávat, což je úplně jasné, kde se to bude vykopávat, tak může napsat na WhatsApp, že jo, Fresh Radio.
2: Jo.

0: Pěkně zpívanky jste tady na mě vytáhli, frajeři.
1: Viper Trinity, pohoda. Tam budou i bangéry.
0: Později, že?
1: Jo, jo.
0: Až tu nebudu, že?
1: Dobře, vraťme se teda k tomu vykopávání.
0: K tématu, takže vykopáváme.
1: Rozhodli jsme se opět rozjet Fatal Terror Show po klubech, protože je nás dost a myslím, že můžu říct kvalitních DJů.
0: Takže fotoslot, jako jo.
1: Takže fotoslot.
0: Fotoslot to je Fatal Terror Show on tour.
1: Live on tour.
0: Jo.
1: Ale on tour dáme pryč.
0: Fatal Terror, ano, Fatal Terror Show live on tour. Tour. Tak proto je to fotoslot.
1: A první akci vykopáváme samozřejmě kde jinde.
0: Ano, ve fabriku, že jo?
1: Ve fabriku. Už 6. prosince.
0: To už je 6.
1: Už je 6. to už je za chvíli.
0: To je ani ne za měsíc.
1: Ani ne za měsíc. A teď bychom vás chtěli poprosit, abyste si kupovali předprodej.
0: Ne, tak ne, dobře.
1: Ok, nekupujte si předprodej. My vás tam všechny dostaneme zdarma. No, počkej.
0: Ne, čekám. Čekám na drop.
1: Všechny asi ne.
0: Všechny ne.
1: Kolik nás může poslouchat lidí?
0: Hele, tyjo, nevím.
1: Pár tisíc.
0: No tak jako teoreticky nás může poslouchat až 320 tisíc.
1: Teoreticky. Dobře.
0: Až 320 tisíc, ale já si myslím, že nějaká tisícovka nás poslouchá, no.
1: Dobře, takže ne všechny.
0: Tak děcka, kolik nás lidí poslouchá? Nikdo, neslyším.
1: No, nikdo. Ok, tak v tom případě všechny vás.
0: Ano.
1: Tak to nebude nikdo. Ne, ok, rozhodli jsme se proto, že vám dáme možnost na tu akci zadarmo.
0: Ano.
1: Je to velice jednoduché. Stačí jednoduchá registrace. Potřebujeme samozřejmě vaše jméno, příjmení.
0: Na guest list.
1: Na guest list.
0: Ano.
1: A
0: váš e-mail? A vaši e-mailovou adresu, aby jsme vám mohli napsat, že na tom guest listu jste.
1: No a v podstatě budeme to limitovat, protože ta akce ve fabriku bude ve formátu 360.
0: Ježišmarja.
1: Zdrž mi práci navíc.
0: Jo.
1: Takže to bude pěkný rájot. No a na ten guest list vás dáme třeba 400. Ať nežerem.
0: Tyjo, co budeš hrát?
1: Počkej, co budeš hrát nebo hrát?
0: Tak hrát vím, co budu, ale co budu hrát? No 400 lidí zadarmo v klubu, kde zdíješ, ale...
1: Tak je to vykopávačka, no tak proto musíš něco
0: obětovat. Já si dělám to, ne?
1: No, tak jako, tak se obětujem, nebudem prostě jeden den žrát a budem hrát.
0: Jo.
1: Tak, takže 6. prosince za pár týdnů v klubu Fabrik.
0: A to ještě navíc pátek.
1: Pátek, samozřejmě pátek.
0: Takže důležitý jakoby termín.
1: Takže najeďte si na náš Facebook.
0: Tam už by měl vyset onen formulář. Něco říká tady, a pozor, bacha.
2: Tam visí událost a v události visí odkaz a v tom odkaze visí formulář.
0: A ty si Kerry jako.
2: No tvůj ne.
0: On je můj.
1: Tvůj markeťák osobní. Tvůj osobní markeťák.
0: No to je kriketák, hele.
1: Takže ano, na Facebooku je událost, dostanete se k ní i přes Instagram náš, určitě, nějakým způsobem.
2: Zanedlouho.
1: A v té události je link na formulář, který když vyplníte, dostanete se na guest list a můžete přijít do klubu zdarma.
0: Super.
1: Pro prvních 400.
2: A do 23.00.
1: A do 23.00.
0: Jo.
1: Jako, no. To jsou formality, prosím tě. Takže kdo chce být na guest listu na tuto legendární vykopávačku,
0: nech vyplňuje onen formulář.
1: A budeme tam skoro všichni.
0: Skoro všichni noví fatální i staří fatální.
1: Je to tak.
0: Ne, noví staří fatální a noví teroristi.
1: Takže my se na vás určitě těšíme. Ještě to tady budeme probírat, ale teda nebudeme rozdávat volné vstupy. No. A kdyby to náhodou někdo nestihl se tam vlézt, po případě přijde třeba později nebo tak, tak to bude mít za lidovou kilečko. Jako.
0: Za lidový 600, že?
1: Za lidovou.
0: To máme speciálního gesta, že jo?
1: Pak máme speciální anti-black list, guest list.
0: Dobré, tak všechno víte, tak čekujte ten Facebook a...
1: A my jedeme dál, Viper Trinity z Beats for Love.
0: S Matt Facem.
1: Taky.
0: A Future Bandem.
1: Taky. A Vouj.
0: A z jednoho CDčka, ze dvou mixů.

0: Tak, kde jsme to skončili?
1: V offbeatu.
0: Jo, takže to jsme skončili ještě dobře, kámo.
2: No, řekli jsme si o tom, jak startujeme tu Fatalterror show. A teď bychom si mohli říct, co teda nás čeká pozítří
0: v klubu Fabrik. Jo, pozítří nás čeká, to bude jinčí show.
2: To bude jinčí show.
0: To je taky F, ale je to FS show.
2: FSRCS. Forbidden Society a jeho label slaví 14 let.
0: Ano, zase u nás v klubu ve Fabriku.
2: Ano, na tuto akci...
0: Už po páté, myslím, to je.
2: Na tuto akci přijedou jako headlineři Black Sun Empire.
0: No, Black Sun Empire.
2: A Q's of B.
0: To se těším.
2: Takže budou i roláčky budou pěkně. Si pamatuju loni, Submarine, tyjo. Nikdy nečekal, kdyby Submarina pozval do klubu normálně, tak na něho nepřijde ani 100 lidí. A tak hrál před naprosto narvaným Fabrikem, který, tyjo...
0: Ježíš, kdo to je?
2: Ne Ježíš, kdo to je.
0: Ne.
2: Holky si trhali a kluci chtěli být jako on. Všem, počkej, jo, jde. Všechny holky ho chtěli a kluci chtěli být jako on.
0: Jo.
2: Tak je to přesně. A bylo to super, jako. Fakt jako slyšet takový sound, na takovém soundu. S takovým publikem.
0: Jo, ve Fabriku mají prej dobrý zvuk, no.
2: A říkali to, no. Říkají to všude. Hele, až do Brna se to nese.
0: Jo.
2: Je to tak, no. Nic na tomto tvrzení bych neměnil.
0: Ne, já tež ne. Já bych možná přidal ještě dva bacaky.
2: Dobře. Každopádně, pátek se nám dneska vyprodal.
0: Ano, páteček je vyprodaný.
2: Ale
0: na místě máme samozřejmě vždycky jakou rezervičku, protože jsme jako včerejší a už víme, jak to chodí.
2: Takže stovečka pěkně, vstupenek za 600, kdo přijde dřív, ten se dostane dovnitř.
0: Stovečka pěkně za 6 bábů, hele.
2: Hele, za to to stojí. Taková party, která tady je vyloženě jednou za rok, teďka už se dá říct, že pravidelně bývá vyprodána, protože byla 3x po sobě a před covidem snad taky.
0: Jo, před covidem byla taky 2x, no.
2: Takže pravidelně bývá vyprodána a... Kdo tam nebude?
0: Tak ještě, aby nebyla vyprodaná. Kdo byl loni?
2: Loni byl...
0: State of Mind.
2: A Gidra.
0: A Gidra na poslední chvíli se tam připsal.
2: A tady už tam. Oh my god.
0: Oh my god, no.
2: Oh my god. Je to tak.
0: Je to tak.
2: Takže i tady MC půjde tež.
0: Jo.
2: Slyšela. Oh my god.
0: Takže mi to neslyší tady, jo? A je tady to je dobré, to studio, všichni čepí do telefonu, to je super.
2: Bro. Jo, protože socky jedou.
0: Ale nechci týka... se bavit mezi sebou.
2: Tady se to týká šíří, víš, jak tím éterem.
0: A... Všichni to čekujou, hele, lajkujou.
2: To lajky prostě jedem. Takže, ještě jednou k tomu pátku. Forbidden Society, Label Night, 14. výročí, Black Sun Empire, QZB, spousta ostatních, protože je tam asi dalších 12 DJů, nebo já ani nevím kolik. Jede to hned od začátku od 9 a v 9 prvních 100 lidí, kteří přijdou, se dostanou dovnitř. Za tu 6 bal.
0: No jede to prostě hned od začátku neuro.
2: A plechy.
0: A plechy.
2: A neplechy.
0: A neuro.
2: A neplechy.
0: A neplechy. A pak bude všechno plechové, jinová střeka.
2: Jo. A pak vám řekneme, co bude za další 14 dní.
0: Jo, tam něco bude?
2: Bude. A vypadá, že to bude taky vyprodáno.
0: Jo, super. A to nebudou plechy, ale.
2: A to už nebudou plechy.
0: A to budou právě...
2: Dobré, dáme si chvilku a pak to řeknu.

0: Stále posloucháte Fatal Terror Show na Fresh Radio.
1: Ano, Elvisem, Sifonem, Madfacem, Femfingem, Fantekem,
0: Drop Databasem, Abelin,
1: Abelin a Beatou.
0: A Beatou.
1: To je dělo.
0: A od příště to bude... Si,
1: počkej, někdo mi volá.
0: A to nemusíš brát, ne?
1: Nemůžu to vzít ani.
0: To je dobře.
1: Jsem přece v rádiu, ne?
0: No, tak. Řekli jsme si, že páteček je vyprodány, Forbidden Society plechárny, 100 lidí se dostane za 6 kilo, každý se vážně, ale se vážně. Prvních 100 lidí se dostane v pátek. No a potom za 14 dní nás čeká další rezidentní akce Liquidity, ano, zpívánky po dlouhých x ani nevím kolika letech k nám do fabriku zavítá Maduk.
1: Oh.
0: Takže celebrita labelu...
1: On na vždycky hraje ty první hoďky, ne?
0: Celebrita labelu Liquidity, který posledně měl show beznadějně vyprodánou a už teď můžeme říct, že víc než 50% lístků je pryč.
1: Ano.
0: To znamená, bychom určitě neváhali s nákupem vstupenek.
1: Ano.
0: Zároveň krom Maduka tam budou hrát slavní čeští
1: například
0: mainstreamoví DJové, například jsme je ještě neoznámili, protože tohle nám nabustuje předprodej tak, že příští týden bude vyprodán.
1: Ok, teda slyším. Matfejs, hraješ tam? Krčí na vedy, takže neví, ještě ti nikdo nevolal, že?
0: Máš tady svého osobního markeťáka?
1: Ano.
2: Říkáš příští týden? Že příští týden jsou housky.
1: Ne, ale myslím, že příští týden oznámí ty jména a to budou hrát s Madoukem, víš?
0: A ale bude to hned vyprodáno.
1: Nevím, na čem to radio posloucháš, to bude asi Apple, že?

0: To je, jak se ty jabka uhryznu.
1: No, já se to vypadává ten cíhal, víš, to slyšíš každé druhé slovo, zbytek si musíš domýšlet a pak to tak dopadá.
0: A pak si zjistil, že jsi nekoupil na Maruka lístky a jdeš na něho a už se nedostaneš.
1: Ano, ano.
0: No,
1: ano.
0: To je přesně ono.
1: Jasně.
0: Ne, ty se samozřejmě dostaneš.
1: No a Betfix nepřijde hrát, protože mu vypadl zrovna telefon, víš to tak typu. Muchy milá kus e-mailu.
0: Tak uvidíme, jestli ho tam uvidíme.
1: Uvidíme, jestli ho tam uvidíme. A já myslím, že ho tam uvidíme.
0: Jo, ježiš, teď on je taky rezidentní vlastně DJ.
1: Tak kde jinde by hrál než s Madukem, že?
0: No, tak no. Jasné. A kdo jiný by tam ještě hrál místo, krom něho a Maduka?
1: No, tak ještě Femfing určitě.
0: No.
1: A kdo by tam ještě mohl hrát, co? Tak pojďme to poskladat online. Já nevím, kdo by tam ještě mohl hrát. Ty bys tam mohl hrát ještě, ano?
0: Ne, já ne.
1: A ten,
0: kdo vždycky přijede na Liquidity každý rok, aspoň jednou.
1: Jo, Bifík!
0: Bifíček taky přijede.
1: Jo, Bifíček, jo. No tak už jsem to vlastně...
0: Ale neříkej to nikomu.
1: Já jsem mu ještě nevolal. Super, tak se dělá booking, dětka.
0: Ok, jedem dál a stále posloucháme...
1: Viper Trinity.
0: Přesně tak, z Beats for Load 2024.
1: Buď fresh.

0: Tak, toto jsou Viper Trinity, a.k.a. Future Bound, Madface and V.O. I. Yes. Nechal jsem ti tam to Ečko, víš jak.
1: Víš co, víš.
0: Sharing is caring.
2: Každopádně,
0: my už se blížíme ke konci.
2: Jo, ještě nám zbývá nějakých 5 minut, ale my už se s váma rozloučíme a necháme vám ještě zbytek 5 minut setu na poslech.
0: Ano.
2: Všichni už odešli, už jsme tady jenom 2 zbyli.
0: Ano. Poslední Mohikáni.
2: To se bude parkování před barákem.
0: Na afterce.
2: Kdyby dneska někdo chtěl, tak by ještě na afterka tady na fabriku. Dělám si stranu, hlavně to nechoďte, jo, prosím.
0: Každopádně, kde jsme to skončili? No, jo, že končíme.
2: Že končíme, skončili jsme, že končíme. Dneska končíme, příští týden jsme se domlouvali tady, že by Fantek a Marek.
0: Ano.
2: A nějaký dozor tady bude.
0: Ano, nějaký pan učitel.
2: Uvidíme, komu to skočí v bakalářích. Ano. Jako suplo tady.
0: Dobře.
2: Tak jo, tak se mějte, doufám, že jste si to s náma užili dneska v plné palbě tady, v 8 plus 2 psy, 3 psy, vlastně máte, takže poloviční pes. A příští týden už tady Fantek, Marek a dozor.
0: Ano. Mějte se pěkně, čau.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkídek.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. I wanna

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
4: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

dnes na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

alba furt lítej ven jak kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kdy už tam budem?
5: Kdy už tam budem?
6: Kdy už tam budem?
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pachít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám ještě před klubem jak poslední šlapka.
0: V ulicích, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády,